Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

sezon fanství snadno pomate se muchomůrky bílé.

work non-stop.

0: Pozor, kontrolní otázka. Co mají společného Sting a Tommy Lee?
1: No co, Police.
0: Jo, jak to?
1: No, jeden v Police hrál a druhý měl Police každou chvíli za zády.
2: No, něco pravdy na tom je.
3: To jo.
2: Ale pojďme najít ještě nějaké jiné pojítko. Třeba muzika? Nebo oslava? To je ono. Připravte se, bude to pecka. Sting a Mötley Crüe po celý nadcházející víkend na Rádiu Beat.

Jasne augusta, co bude zítra, jor gotový. Snad budeš mít rád, a nebo budeš se.

deserts of Sudan and the gardens of Japan. From Milan

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Pozor, kontrolní otázka. Co mají společného Sting a Tommy Lee?
1: No co, Police.
0: Jo, jak to?
1: No, jeden v Police hrál a druhý měl Police každou chvíli za zády.
2: No, něco pravdy na tom je.
3: To jo.
2: Ale pojďme najít ještě nějaké jiné pojítko. Třeba muzika? Nebo oslava? To je ono. Připravte se, bude to pecka. Sting a Mötley Crüe po celý nadcházející víkend na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Nejenom černá. Nejenom bílá. Ale všechny barvy roku.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let, až se vydáš na poslední.

0: Pozor, kontrolní otázka. Co mají společného Sting a Tommy Lee?
1: No co, Police.
0: Jo, jak to?
1: No, jeden v Police hrál a druhý měl Police každou chvíli za zády.
2: No, něco pravdy na tom je.
3: To jo.
2: Ale pojďme najít ještě nějaké jiné pojítko. Třeba muzika? Nebo oslava? To je ono. Připravte se, bude to pecka. Sting a Mötley Crüe po celý nadcházející víkend na Rádiu Beat.

0: hits me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
3: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Tání ledovců v rakouských Alpách zvyšuje riziko nehod na turistických cestách. Záchranáři letos zaznamenali přes 2700 nehod, zhruba o 400 víc než je desetiletý průměr. Může za to i počet pádů do nevyspytatelných ledovcových trhlin, který byl trojnásobný. Tání ledovců, kromě toho, že ničí trasy, tak některé horské chaty mají kvůli tomu problémy s pitnou vodou. Až tunu odpadků denně lidé vyhodí do košů na pražském Václavském náměstí.
4: Z analýzy, kterou nedávno provedl pražský magistrát ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky, vyplývá, že kromě plechovek a PET lahví tvořily třetinu odpadů jednorázové obaly, především kelímky, a zbylá třetina pak byla standardní směsný odpad. Honza Navrátil, Praha.
3: Google DeepMind zmapoval pomocí umělé inteligence všech zhruba 9 miliard možných jednopísmenných změn v lidské DNA. Veřejný atlas má vědcům pomoci rychleji určit, které mutace mohou souviset s nemocemi, a už mimochodem pomohl odhalit příčinu vzácné formy epilepsie. To byl víkendový guláš Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

this morning on the wrong side of the bed.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherrymotor.cz.
0: Víkendový guláš Radia Beat.
5: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábos. Pokud máte zájem, udělejte si čas. Už jen do 15. října můžeme v historické budově Národního muzea na výstavě s názvem Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba vidět například románský sarkofág svatého Longina, pohřební klenoty Přemysla Otakara II. Nebo textilie z hrobu svaté Ludmily. Zahrnuje přes 900 exponátů od víc než 70 tuzemských i zahraničních institucí. Přiblíží nám je ředitel muzea Michal Lukeš.
6: Ta výstava nevystavuje jednotlivé předměty, není to soubor dat, men, událostí. Autoři se snažili vyprávět celistvý příběh dynastie a doby, ve které žila a panovala. A snažili jsme se to vyprávět jako příběh živý, někdy dramatický, někdy poučný, pro někoho snad i zábavný.
5: Na trase budoucího obchvatu u Libic na Jičínsku, který bude součástí dálnice D35, odkryli archeologové jednu neolitickou a dvě sídlišní lokality z doby bronzové. Během archeologického výzkumu zachytili vedle půdorysů pravěkých domů zdobené keramiky, kamenných nástrojů a bronzových jehlic také stopy osídlení v raném středověku. Množství dřeva napadeného lýkožroutem smrkovým v Krkonošském národním parku v porovnání s předchozími lety znatelně pokleslo. Letos ochranáři ze správy parku očekávají kolem 15 000 metrů krychlových. V letech 2022 a 2023 to přitom bylo přes 70 000 kubíků. V příštím roce předpokládají mírné zhoršení. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.

0: Česká uhlazenost versus americká drahost. Sting a Medley Crew. Po celý víkend na Rádiu B.
1: Dobré ráno, víťáci, je sobota 3. října, tedy první víkend roku 2026, ano, 1. říjnová sobota tohoto roku, svátek má Bohumil, a to nejen Hrabal třeba. No a 6 minut po 8. hodině ranní už vás ze studia Rádia Vít na Vinici v Pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. No a my tu máme po nějaké době opět oblíbený narozeninový dvouprofil. Co to bude tedy těmi protagonisty toho dvouprofilu Sting a Motley Crue. Motley Crue, protože Tommy Lee slaví narozeniny, Sting totéž, proto jsem říkal narozeninový dvouprofil. No a začneme tedy s Motley Crue. No a na úvod hodiny, dne i víkendu, tu mám bez dlouhých řečí, ten jeden je z jejich největších hitů s takovou tou, z těch 80. let něco pěkného, a to přímo skladbu Shut at the Devil, ano, rok 1983.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

ですか。

0: Víkend pravdě divoký. Sting a Mötley Crüe na Rádiu B.
1: No a my už tu máme druhého oslavence našeho víkendu, Stinga, a hned na úvod ty jeho snící modré želvy, první solové album tohoto rodáka z anglického Wellsendu, to, které roku 1985 dostalo právě název The Dream of the Blue Turtles. No a tahle nahrávka je, myslím, pozoruhodná i tím, že tu můžeme slyšet parádní rytmiku bubeníka Omara Hakima a dnešního koncertního i studiového baskytaristy samotných The Rolling Stones, Daryla Jonese. No a první stranu původního LPčka, zároveň tak celou kolekci, nám tu takhle pěkně otevírá tahle krásná skladba jménem If You Love Somebody, Set Them Free.

0: a Mötley Crüe. Mötley Crüe a Sting. Pěkně na střídačku a po celý víkend. Na Rádiu B.
1: Ano, jak už jsem říkal, po nějakém čase tu máme zase nějaký ten pěkně narozeninový víkendový dvouprofil, no a protože těmi oslavenci jsou pánové Sting a Tommy Lee, ano, právě ten dnes slaví neuvěřitelných 63. Bude tu znít především muzika Stinga, ale i jeho Police a také Mötley Crüe, ano. A právě s těmihle bouzliváky z Los Angeles teď zase pokračujeme, a to pěkně, jak se říká, od podlahy, tou jejich jízdou v Live Wire z roku 1981, takže volume i doma, pěkně doprava, vstávat a cvičit.

0: Jmenoval se Adam. Žil doslova v ráji. Měl dost místa a jídla v rchovatě. Rostl a bylo na něm vidět, že opravdu nestrádá. Když nastal čas, uvedl jsem ho do hlubokého spánku. Vyjmul mu žebro a výsledek?
1: Boží, doslova boží. Takový Eva neumí.
2: Nejen žebra, ale i klobásy, ryby, sýry, vepřové, kuřecí, čerstvé, voňavé, vykuzené. Také to cítíte. Už brzy to může být i váš příběh. Až uslyšíte na mýtu stoupat dým, volejte do studia a vyhrajte z Brusu novou udírnu Kaiser. Máme pro vás Kaiserovi 30 a dokonce i jednu pořádnou 100. Tak buďte ve střehu. Udíme už od pondělí. Na Rádiu B.
3: Schořela ti udírna? Nevadí. Zajdi na udírny.cz. Objednej si novou, pořádnou, nerezovou s 5letou zárukou od Kaisera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz.

0: Ta neřízených střel v jednom víkendu. Sting a Metal Crew na Radio B.
1: Gordon Matthew Thomas Sumner celému, a to nejen hudebnímu světu, známý spíš pod svým uměleckým jménem Sting. Tak ten se narodil 2. října roku 1951, no a tak právě včera oslavil tenhle anglický muzikant a také občasný herec krásné půlkulaté 75. narozeniny. No a my si teď krátce před 9. tu jeho hladivou a zároveň technickou a nápaditě invenčně se tu valící basket, kytaru, zpěv i autorskou invenci společně vychutnáme ve skladbě Mad About You z roku 1991 a ještě doplním, že mu zde sekundují takový muzikanti jako Ray Cooper, Branford Marsalis či Dominic Miller.

Banjové nám ještě dohrávají, doznívají na beatu a já takhle v závěru hodiny připomenu, že i dnes, takhle v sobotu, můžete posílat, co vás jen napadne na všechny ty naše známé kontakty do studia, třeba na mail studio@radiobeat.cz nebo také jako SMSky na číslo 720 001 22.

0: podepsat. Za chvíli si dáme další tematickou narozeninovou muziku.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
3: Není to kohout?
5: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
6: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
7: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Zdeněk Hrachový. Kapelník, manažer, zpěvák, hráč na akustickou kytaru nebo fujaru a autor většiny hudebního repertoáru skupiny Flerem.
6: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže v úterý od 20 hodin naslyšenou na Rádiu Beat.
8: Víkendový guláš Rádia Beat.
9: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Voda může být až 2900 kilometrů pod povrchem země. Vědci objevili dva minerály, které za vysokých teplot a tlaků dokážou vázat vodík. Jejich existence by mohla vysvětlit, jak se voda uchovává hluboko v zemi po miliardy let. Vesmírný záchranář neřízeně rotoval a po neúspěchu schořil v atmosféře. Více Roman Všetečka.
10: Narychlo připravená záchranná mise, která měla zachránit kosmickou observatoř, se nepovedla. Na konci září speciální kosmický robot se třemi rameny skončil svou cestu, když schořel v atmosféře. Observatoř ho bude následovat do konce roku. Byla to docela odvážná akce, která vznikla narychlo, aby stihla reagovat na neočekávané snižování výšky oběžné dráhy družice Swift. Tato vesmírná observatoř se blíží k Zemi rychleji, než se dříve předpokládalo, což se připčítá vlivu slunečních bouří. Vznikl tak nápad, že se do vesmíru vyšle zařízení, které Swift zachytí a posune ho na vyšší dráhu, aby mohl fungovat déle. Společnost Catalyst Space Technologies pro tento záměr vyrobila takový kosmický robotický táč. Ten dostal název Link. Více se dočtete na techne.cz.
9: Japonská společnost Final Audio představila uzavřená sluchátka s membránou z pravého diamantu. Váží 543 gramů a cena začíná v přepočtu na více než 200 tisících korunách. Limitovaná edice vznikne v počtu 150 kusů a bude ještě dražší. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.
8: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Motley Crue na Rádiu B.
1: 8 minut po 9 je tu stále spolu s vámi na Rádiu B. Jirka Rogl. No já tu mám na úvod hodiny titul Teaser, což je myslím moc povedené solové album Tommyho Bolina, chlapíka, který byl kytaristou Deep Purple v době vydání na dlouhou dobu posledního alba Come Taste the Band i následného turné. No a protože byl Američan a třeba zrovna tuhle desku v roce 1975 točil Los Angeles, s chlapíky z Motley Crue se mohl teoreticky i potkat. Tommy zemřel v pouhých 25 letech na následky užití drog, od čehož později ani hoši z Motley Crue neměli daleko, a v každém případě titulní skladbu z téhle Bolinovy desky tak právě tu zpracovali jako cover a umístili na své kompilační album Decade of Decadence, které je mimochodem moc pěknou kolekcí těch zásadních osmdesátkových písní téhle kapely.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Česká uhlazenost versus americká drahost. Sting a Mötley Crüe. Po celý víkend na Rádiu B.
1: No a my spolu se Stingem, ano, ten je právě v tuto chvíli na řadě, tak my se s ním ohlédneme zpět právě o jedno desetiletí do roku 2016 a to spolu s jeho 12. studiovým albem s prostým názvem 57 Night. Téhle desky se prodalo přes 600 000 kopií po celém světě a já jsem z ní ne tak úplně náhodou vybral tu docela poslední skladbu s názvem The Empty Chair, prázdná židle. Ona totiž právě tahle skladba vynesla Stingovi nominaci za nejlepší původní píseň na 89. udílení cen Akademie, ano zkrátka na těch Oscarech, no a není myslím žádnou ostudou, že tu tehdy prohrála s písní City of Stars, s mimochodem moc povedené muzikálové pocty tomu starému filmovému Hollywoodu La La Land.

0: Weekend prawdzie dziwoki. Sting a Metley Crew na Radio B.
1: A já tu v tuto chvíli mám předposlední 18 let staré studiové album Motley Crue, které tehdy v roce 2008 dostalo název Saints of Los Angeles a myslím, že není nezajímavé, že se na něm autorsky i hráčsky vedle základní čtyřčlenné sestavy Vince Neil, Mick Mars, Nikki Sixx a Tommy Lee podíleli i spoluhráči z Nickyho druhé kapely 6AM, zpěvák James Michael a kytarista DJ Ashba. What's I gonna take? Tuhle skladbu jsem z téhle desky vybral.

0: půjdeš spát, počkáš až doutník, jen tak tě v prstech zabolí nápad bych měl. A není zlej, půjdeme jinam, tady to za moc nestojí.
1: A my končíme.

0: Sting a Mötley Crüe. Mötley Crüe a Sting. Pěkně na střídačku a po celý víkend. Na Rádiu B.
1: Každé tvé nadechnutí, každý tvůj pohyb, každé pouto, které zlomíš, každý krok, který uděláš, budu sledovat. Každý jednotlivý den, každé slovo, které řekneš, každou hru, kterou hraješ, každou noc, kdy zůstaneš, budu tě sledovat. O, co pak to nevidíš, že patříš ke mně, že mě mé ubohé srdce bolí s každým tvým dalším činem. No, já myslím, že jen z tohohle malého úryvku téhle Stingové písně je patrné, že není až tak úplně o lásce, ale o něčem nesnad docela, ale trochu jiném. Ano, nějaká ta neopětovaná láska tam být může, ale tahle píseň The Police je tedy z roku, nejenže z roku 1983, ale je především o tom takzvaném stalkingu a možná tak trochu paradoxně zní třeba na svatbách, zásnubách a různých výročních oslavách, no tak proč ne každému, co jeho jest, a navíc ta písnička je moc hezká, tak si zkrátka teď takhle před desátou dáme. No.

0: Zeppelin nám ještě doznívají na beatu, no a dobrou zprávou je, a dočtete se to i na našem webu radiobeat.cz, že kapela, již právě Led Zeppelin, byly velkým vzorem, zvláště v počátcích, ale i teď v té jejich tvorbě, je tedy znatelný ten vliv, tedy Greta Van Fleet, ano, tihle držitelé ceny Grammy a jedna z nejvýraznějších rockových kapel své generace, poprvé u nás zahraje, a představte si to, v příštím roce 22. května v O2 aréně, to bude, myslím, velká paráda, a navíc, jo, tam ještě jako předkapela vystoupí Larkin Poe, což je tedy sesterské duo, skvělý dvě kytaristky a moc sympatický, holky tam budou předskakovat, takže tohle bude, myslím, velká událost, více dočtete právě na tom našem webu a doufám, že třeba budeme mít někdy i nějaký volňásky, ale teď je teda nemám, ale těším se, pokud bude nějaká soutěž právě s touhle kapelou, tak to si myslím, jak společně užijeme. No a za chvíli si dáme zase nějakou tématickou muziku hned po víkendovém guláši.
1: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od

0: nechte se zmást. I takové malé pivo kolikrát dokáže velké věci. A to je dobře. Alespoň je z čeho vybírat. Naděje Beatle. Mladé kapely, nové nahrávky, klipy i klepy. Zajímavá česká muzika. Prostě
1: malý piva, no ne.
0: Prostě Naděje Beatle. V úterý od 7 večer na Beatle. Víkendový guláš Rádia Beat.
2: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava nabídne výrazné filmové novinky z domova i ze světa. Jubilejní 30. ročník navíc připomene premiéra střihové filmové eseje režisérky Andreji Slovákové a střihačky Jany Vlčkové s pracovním názvem Jihlava 30. Myslet filmem. Ze skoro 100 hodin archivních záznamů, které vznikaly pro festivalové minuty, skládají obraz toho, jak se za 30 let proměňovalo přemýšlení o dokumentárním filmu. Víc nám o snímku řekne jeho režisérka.
3: My jsme se zaměřili na filmy, které měly velmi konkrétní dopady do té sociální reality. To znamená, že motivovali ke konkrétním činům, změnám, například k přijetí legislativy, k přijetí nějakých regulatorních opatření, anebo ty filmy natolik mobilizovali lidi, o nichž byli, že tito lidé získali silnější hlas v tom, za co bojovali.
2: Z Mnichova bude možné navázat na rychlovlak Frecciarossa pokračující do Itálie. Nová linka propojí Mnichov s Milánem a Římem. Cesta z Milána potrvá 6,5 hodiny, z Říma asi 8,5 přes Innsbruck a Brennerský průsmyk. Pro české cestující bude významná návaznost v Mnichově. Ten je už dnes propojený přímými vlaky s Prahou. Od letošního 13. prosince začne navíc na trase jezdit Leo Express se 7 páry spojů denně. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na rádiu Beat.

0: Ta neřízených střel v jednom víkendu. Sting a Mötley Crüe na Rádiu B.
1: 5:10 je tu stále spolu s vámi na rádiu být Jirka Rogl, no a vězte, že skupina jménem Mötley Crüe, tedy jedna ze dvou rockových hudebních veličin, kterým se tu o tomto víkendu věnujeme a ještě až do zítřejšího večera věnovat budeme, vznikla v roce 1981 v Los Angeles, takže mají půlkulaté výročí, pokud se nemýlím, a vznikla poté, co byl baskytarista Nicky Six vyhozen ze skupiny London. Tahle kapela, ač třeba v roce 2015 oznámila ukončení činnosti, funguje do dnešních dnů a je považována za jednu z nejúspěšnějších amerických metalových skupin všech dob. Prodala 41 milionů alb po celém světě a z toho 25 milionů jen ve Spojených státech. No a na žádném koncertě téhle party, to je jasná věc, nemůže chybět skladba jménem Girls, Girls, Girls.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Comedy Crew na Radio B.
1: Ano a my tu v případě té zrovna druhé strany mince našeho víkendového dvouprofilu, kde se nám zračí sošná silueta našeho starého známého Stinga. Oslavujeme jeho 75. narozeniny a mimochodem právě on u nás koncertuje opravdu každou chvíli. Pamatuju, že to bylo ve Slavkově u Brna, pak zahrál v Praze, v Pardubicích, pak v Plzni, to bylo vlastně venku. A teď tady dokonce na Metronom festivalu a na žádném z těchto koncertů, pokud si tak vzpomínám, nechyběl tedy velký hit If I Ever Lose My Fight in You, který nádherně otevírá Stingovo album The Summoner's Tales z roku 1993.

0: britská uhlazenost versus americká drahost. Sting a Mötley Crüe. Po celý víkend na Rádiu B.
1: Tommy Lee se narodil 3. října roku 1962 v řeckých Aténách, a to jako Thomas Lee Bass, což by, myslím, také znělo dobře i bez úprav, a úplně nejlepší by to bylo, kdyby byl baskytaristou. No a vlastně, když je znám především jako skutečně nevšedně razantní bubeník Mötley Crüe, když na konci 90. let z kapely na nějaký čas odešel, na své solové dráze hrál a zpíval třeba i na kytaru a třeba právě takhle se ve skladbě Hold Me Down sebe reprezentoval v roce 2002. No a mě to docela baví. Co vy na to, býťáci?

0: Stěhoval se Adam. Žil doslova v ráji. Měl dost místa a jídla vrchovatě. Rostl a bylo na něm vidět, že opravdu nestrádá. Když nastal čas, uvedl jsem ho do hlubokého spánku. Vyjmul mu žebro a výsledek?
1: Boží, doslova boží. Takový Eva neumí.
2: Nejen žebra, ale i klobásy, ryby, sýry, vepřové, kuřecí, čerstvé, voňavé, vyuzené. Také to cítíte. Už brzy to může být i váš příběh. Až uslyšíte na mýtu stoupat dým, volejte do studie a vyhrajte z brusu novou udírnu Kaiser. Máme pro vás Kaiserovi 30 a dokonce i jednu pořádnou 100. Tak buďte ve střehu. Udíme už od pondělí. Na Rádiu B.
3: Schořela ti udírna? Nevadí.
4: Zajdi na udírny.cz.
3: Objednej si novou, pořádnou, nerezovou s 5letou zárukou od Kaisera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

0: Weekend prawdziwie dziwoki. Sting a Mötley Crüe na Rádiu B.
1: No a já vám samozřejmě musím poděkovat za vaše zprávy, mailíky, anebo i tady volal jeden býťák, tedy všechno, co se týká právě našeho víkendu, mě potěší. Pokud tedy reagujete, třeba píšete, jaké desky právě od Stinga, anebo naopak od Mötley Crüe máte nejradši, a tady třeba od Anešky mám, že její oblíbená od Stinga je hned druhá solovka na Thing Like the Sun, ano, to je vynikající, a hned na téhle desce z roku 1987 se zase podíleli spolu se Stingem velcí muzikanti jako Manu Katché, to byl bubeník, Andy Newmark, taktéž mistr bicích nástrojů, také zde hrál sám Eric Clapton v jedné písni a také Mark Knopfler, vypomohl kolega z Police Andy Summers a Branford Marsalis si tu něco vystřihl na saxofon, no a na téhle desce se nachází třeba ten slavný Englishman in New York, toho si ale dáme později, teď jsem právě z téhle kolekce vybral jinou píseň, taktéž singlovku jménem Fragile, tak jdeme na ní.

0: Rádio Beat. Folk tým na konci světa. Na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská folkroková legenda Folk tým vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album plné nových písní s nadčasovými texty a zvukem kapely stále více inklinujícím k roku. CD Folk tým Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Radio Beat. Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské s rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Dobrý večer. Máte vybráno?
4: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
3: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxika.
5: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už dnes od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Víkendový guláš Rádia Beat.
6: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Tání ledovců v rakouských Alpách zvyšuje riziko nehod na turistických cestách. Záchranáři letos zaznamenali přes 2700 nehod, zhruba o 400 víc, než je desetiletý průměr. Může za to i počet pádů do nevyspytatelných ledovcových trhlin, který byl trojnásobný. Tání ledovců, kromě toho, že ničí trasy, tak některé horské chaty mají kvůli tomu problémy s pitnou vodou. Až tunu odpadků denně lidé vyhodí do košů na pražském Václavském náměstí.
7: Z analýzy, kterou nedávno provedl pražský magistrát ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky, vyplývá, že kromě plechovek a PET lahví tvořily třetinu odpadů jednorázové obaly, především kelímky, a zbylá třetina pak byla standardní směsný odpad. Honza Navrátil, Praha.
6: Google DeepMind zmapoval pomocí umělé inteligence všech zhruba 9 miliard možných jednopísmených změn v lidské DNA. Veřejný atlas má vědcům pomoci rychleji určit, které mutace mohou souviset s nemocemi, a už mimochodem pomohl odhalit příčinu vzácné formy epilepsie. To byl víkendový guláš Rádia Beat.
5: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Sting a Mötley Crüe. Mötley Crüe a Sting. Pěkně na střídačku a po celý víkend. Na Rádiu B.
1: 11:07 je tu stále spolu s vámi na rádiu Vít Jirka Rogl, no a já tu mám zase, ať se nám to pěkně střídá, Mötley Crüe a nahrávku, která v roce 1997 dostala název Generation Swine, což je tedy v pořadí 7. studiové album téhle skupiny, a ačkoliv se do sestavy po odmlce, kdy vzniklo eponymní album s Johnem Corabim u mikrofonu, vrátil zpěvák Vince Neil stejně, a to především kvůli nepříliš výraznému, jak se říká, songwritingu, neboli řekněme kvalitě písňového materiálu, nebylo zkrátka tohle album tak úspěšné, jak by se po takovém comebacku očekávalo. V každém případě tady je z desky Generation Swine skladba jménem Rat Like Me.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: spousta neřízených střel v jednom víkendu. Sting a Mötley Crüe na Radio Beat.
1: No a já jsem tu tak přemýšlel, co bych vám teď od Stinga pěkného pustil a vylovil jsem tu z toho našeho archivu, vytáhl jsem tu z poličky album The Bridge, ano, to je 15. studiovka tohoto zpěváka a muzikanta, no je to vlastně poslední album, tedy zatím poslední, já doufám, že třeba ještě s něčím přijde a je zajímavé, Sting sám o tom mluvil, že ho psal v tom v době té globální pandemie a pro něj také osobních ztrát, odloučení, narušení a mimořádných sociálních a politických otřesů. Dáme si z něj první single, If It's Love, skladbu. Asi hned ji poznáte, budete ji znát a je zajímavé, že tam tedy kromě toho, že se sem vrátil jako bubeník třeba Manu Kače nebo Dominik Miller, tu samozřejmě hraje, toho jsme mimochodem nedávno mohli teď vidět v Praze, tady na jeho solovém koncertě, tak tady v té skladbě můžete zaslechnout tleskání a to tleskání to nebylo, že by si to Sting natleskal sám nebo někdo z kapel, ale speciálně jenom na tuhle jednu píseň, na to tleskání si pozval svého kamaráda reggae hudebníka jménem Shaggy. Tak ve mě zajímalo, jestli třeba za jedno tlesknutí dostal $10 nebo jak to měli domluvený kluci, ale v každém případě tuhle skladbu, tenhle single z roku 2021, tak tu si právě teď společně vychutnáme.

0: Na Rádiu B.
1: No jen chvíli po 11:30, tu máme zase Mötley Crüe a ještě jednou jsem s dovolením sáhl po té, myslím, moc povedené kompilaci Decade of Decadence, která v roce 1991 vyšla k 10. výročí kapely a na které najdete také 3 pěkné covery, čili předělávky Anarchy in the UK, Sex Pistols a také teaser Tommyho Bolina. Ten už jsme si dnes pouštěli a tak si dáme ještě tu třetí, již je ta o kouření na chlapeckých toaletách, ta s názvem Smoking in the Boys Room, kterou můžete dobře znát i tady z vysílání rádia, být v originále michiganských Brownsville Station. Dnes s námi ale s dovolením v rámci našeho tematického víkendu zahrají právě Mötley Crüe.

0: britská uhlazenost versus americká drahost. Sting a Mötley Crüe. Po celý víkend na Rádiu B.
1: A já tu mám před sebou na pultě právě v tuto chvíli v pořadí páté studiové solové album anglického hudebníka, zpěváka a skladatele, no, zkrátka toho našeho Stinga, to, které bylo vydáno 8. března roku 1996, takže teď oslavilo kulaté výročí, a které začíná a končí slovy Mercury Fallin, což je tedy zároveň jeho název. No a právě z téhle úspěšné desky, ano, Stingově rodné Velké Británii dosáhlo 4. místa a ve Spojených státech 5., čím se stalo jeho 5. studiovým albem v řadě, kde se v obou zemích dostalo do 1. pětky a kromě evropského žebříčku Alp, kde se umístilo dokonce na 1. místě, se album umístilo v 10. v dalších 16 zemích. Tak právě z téhle úspěšné desky si teď dáme zde v pořadí 2. kousek jménem I Hung My Head.

0: Guláš, Rádia Beat.
1: Hezký den vám u Guláše přeje Pepa Lábos. Pokud máte zájem, udělejte si čas. Už jen do 15. října můžeme v historické budově Národního muzea na výstavě s názvem Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba vidět například románský sarkofág svatého Longina, pohřební klenoty Přemysla Otakara II. Nebo textilie z hrobu svaté Ludmily. Zahrnuje přes 900 exponátů od víc než 70 tuzemských i zahraničních institucí. Přiblíží nám je ředitel muzea Michal Lukeš.
2: Ta výstava nevystavuje jednotlivé předměty, není to soubor dat, men, událostí. Autoři se snažili vyprávět celistvý příběh dynastie a doby, ve které žila a panovala. A snažili jsme se to vyprávět jako příběh živý, někdy dramatický, někdy poučný, pro někoho snad i zábavný.
1: Na trase budoucího obchvatu u Libic na Jičínsku, který bude součástí dálnice D35, odkryli archeologové jednu neolitickou a dvě sídlišní lokality z doby bronzové. Během archeologického výzkumu zachytili vedle půdorysů pravěkých domů zdobené keramiky, kamenných nástrojů a bronzových jehlic také stopy osídlení v raném středověku. Množství dřeva napadeného lýkožroutem smrkovým v Krkonošském národním parku v porovnání s předchozími lety znatelně pokleslo. Letos ochranáři ze správy parku očekávají kolem 15 000 metrů krychlových. V letech 2022 a 2023 to přitom bylo přes 70 000 kubíků. V příštím roce předpokládají mírné zhoršení. Z guláše už nic nezbylo. Po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Víkend pravdě divoký. Sting a Mötley Crüe na Rádiu B.
1: 11 minut po 12. je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. Já připomenu, že máme sobotu 3. října a svátek má, že má tedy Bohumil, takže pokud máte někoho takového ve svém okolí, kdo se pyšní tímto krásným českým jménem, tak ho nezapomeňte teda jen pozdravovat, ale popřát mu především krásný sváteční den. No a my si tu muziku Los Angeleských Mötley Crüe o tomto víkendu pouštíme především proto, že bubeník a zásadní persona téhle kapely Tommy Lee 3. října, tedy právě dnes, jak tak na to koukám, pouštíme především proto, že oslavil 63. narozeniny Tommy Lee. Tak, jediné album Mötley Crüe, na kterém Tommy nehrál, vzniklo na přelomu milénia a ve studiu, tak tehdy za bicí usedl, nám třeba i z kapely Ozzyho Osbourna známý Randy Castillo, mimochodem poloviční Apache, který bohužel brzy na to 26. března roku 2002 ve věku pouhých 51 let zemřel na rakovinu. My si tak z toho jediného jim nabubnovaného alba Mötley Crüe nahrávky jménem New Tattoo dáme právě tu titulní a myslím moc povedenou skladbu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Sting a Mötley Crüe. Mötley Crüe a Sting. Pěkně na střídačku a po celý víkend. Na Rádiu B.
1: A rádu teď mám skladbu, která je sice taková, no tak zkrátka je to takovej slaďák, cajdák, mé tak kdo ví, co zní úplně kape, ale na druhou stranu myslím, že ten náš víkendový profil Stinga nabídí tu krásně ochoření. Ta skladba se jmenuje All for Love, vše pro lásku, a vznikla v roce 1993 pro tehdejší filmové zpracování slavného románu Tři mušketýři. No a stejně jako Tři mušketýři byli u toho v případě téhle písně i tři zpěváci a rozhodně to teda jako nebyli žádný beč. Spolu se Stingem totiž skladbu All for Love naspívali pánové Rod Stewart a Bryan Adams.

0: parta neřízených střel v jednom víkendu. Sting a Mötley Crüe na Radio B.
1: No a na řadě už jsou právě Mötley Crüe a hned takhle tedy před 13. hodinou ještě chvíli z té naší přihrádky tahám titul Shut at the Devil v pořadí druhé a nutno říct, že průlomové album, které vzniklo ve studiích v Hollywoodu od dubna do července roku 1983, aby pak ten svůj atak na pulty prodejen a uši posluchačů zahájilo hned 26. září. Pro tuhle skupinu bylo album Shout Out the Devil tím skutečným startem k tomu, aby se z ní stala jedna z nejprodávanějších rokových kapel 80. let a právě z téhle desky si teď dáme krásný kousek jménem God Bless the Children of the Beast.

0: Jmenoval se Adam. Žil doslova v ráji. Měl dost místa a jídla vrchovatě. Rostl a bylo na něm vidět, že opravdu nestrádá. Když nastal čas, uvedl jsem ho do hlubokého spánku. Vyjmul mu žebro a výsledek?
1: Boží, doslova boží. Takový Eva neumí.
2: Nejen žebra, ale i klobásy, ryby, sýry, vepsové, kuřecí, čerstvé, voňavé, vykuzené.
3: Také to cítíte.
2: Už brzy to může být i váš příběh. Až uslyšíte na mýtu stoupat dým, volejte do studia a vyhrajte z Brusu novou udírnu Kaizen. Máme pro vás Kaizerovi 30 a dokonce i jednu pořádnou 100. Tak buďte ve středu. Udíme už od pondělí. Na Rádiu B.
4: Schořela ti udírna? Nevadí.
5: Zajdi na udírny.cz.
4: Objednej si novou, pořádnou, nerezovou, s 5letou zárukou od Kaizera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz

0: Metally Crew na Rádiu B.
1: No a teď zase The Police, rok 1978 a So Lonely. Náš dnešní oslavenec Sting tuhle skladbu napsal ještě před vznikem kapely a inspiroval se mimo jiné Bobem Marleym a právě spojení reggae, punku a popu je tady krásnou ukázkou toho, proč The Police od začátku zněli tak nějak jinak, rozdílně zkrátka od tehdejších kapel. Píseň původně žádný velký úspěch nezaznamenala, ale po průlomu kapely jako takové byla znovu vydána a tentokrát už zamířila do britské top ten. Takže ještě jednou Sting, The Police a So Lonely na beatu.

to byl úžasný Ronnie James Dio a Evil Eyes na beatu a já tu mám jednu úplně aktuální pozvánku a tu najdete dokonce i na tom našem webu radiobeat.cz, tam v té sekci koncerty, tak 3.10., což tedy je právě dnes, tady na Václaváku v Lucerna Music Baru zahraje šestinásobný držitel Blues Music Award John Nemet. Ano, přiveze do Prahy strhující směs blues a jižanského soulu, výrazný soulový hlas, virtuózní foukací harmonika a nakažlivá energie. To je právě americký zpěvák a harmonikář John Nemet. Tahle událost tedy začíná dnes v 19 hodin a já myslím, že opravdu začíná v těch 19, protože to jsou teď některé koncerty právě v tom Lucerna Music Baru takové ty, že začínají v tenhle čas, protože je tam pak třeba od 22. hodiny naplánovaná další akce, nějaká diskotéka nebo tak něco, takže bych tedy neváhal a přišel bych tam včas, v každém případě to bude, myslím, velká událost, no a my si za chvíli zase dáme nějakou tématickou muziku a to samozřejmě až po víkendovém guláši.

0: PCZ.
1: Život je boj. Pomáhame vám víťaziť. Vojenská zdravotní poisťovna.
2: Víkendový guláš Rádia Beat.
3: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Voda může být až 2900 kilometrů pod povrchem země. Vědci objevili dva minerály, které za vysokých teplot a tlaků dokážou vázat vodík. Jejich existence by mohla vysvětlit, jak se voda uchovává hluboko v zemi po miliardy let. Vesmírný záchranář neřízeně rotoval a po neúspěchu schořil v atmosféře. Více Roman Všetečka.
4: Narychlo připravená záchranná mise, která měla zachránit kosmickou observatoř, se nepovedla. Na konci září speciální kosmický robot se třemi rameny skončil svou cestu, když schořel v atmosféře. Observatoř ho bude následovat do konce roku. Byla to docela odvážná akce, která vznikla narychlo, aby stihla reagovat na neočekávané snižování výšky oběžné dráhy družice Swift. Tato vesmírná observatoř se blíží k Zemi rychleji, než se dříve předpokládalo, což se připčítá vlivu slunečních bouří. Vznikl tak nápad, že se do vesmíru vyšle zařízení, které Swift zachytí a posune ho na vyšší dráhu, aby mohl fungovat déle. Společnost Catalyst Space Technologies pro tento záměr vyrobila takový kosmický robotický táč. Ten dostal název Link. Více se dočtete na technet.cz.
3: Japonská společnost Final Audio představila uzavřená sluchátka s membránou z pravého diamantu. Váží 543 gramů a cena začíná v přepočtu na více než 200 tisících korunách. Limitovaná edice vznikne v počtu 150 kusů a bude ještě dražší. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.

0: uhlazenosť versus americká dravosť. Sting a Medley Crew. Po celý víkend na Rádiu B.
1: 6 minut po 13. hodině je tu stále spolu s vámi na Rádiu B. Jirka Rogl, no a my tu máme zase Medley Crew a v jejich případě i to jediné album, které v roce 1994 nenaspíval původní a současný zpěvák Vince Neil, ale John Corabi, kterého už předtím rockoví fanoušci znali z kapely jménem Scream. John letos oslavil 67. narozeniny a u nás jsme ho několikrát mohli vidět s populárními The Dead Daisies či kapelou bubeníka Kiss Eric Singer Project. Rozhodně doporučuji i jim naspívat alba sdružení jménem Union, vyšla studiovka a živá, kde ho hlasu sekunduje kytara dalšího ex-kysáka Bruce Kulika, no a teď si ho ale dáme právě z Medley Crew v tehdejší singlovce jménem Hooligans Holiday.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: weekend prawdzie dziwoki. Sting a Mötley Crüe na Radio B.
1: A už dle očekávání, jak se nám to tak pěkně střídá, si dáme zase nějaké ty Police, Stingovu kapelu, kterou s ním od roku 1977 až téměř do poloviny 80. let tvořili fenomenální a mimořádně invenční bubeník Stuart Copeland a kytarista Andy Summers. Vzpomínám si, že tehdy se v muzice Police hledla i řada našich muzikantů, hodně ovlivnili v takovém tom novovlném období třeba naše Abraxas nebo i Dr. Max, a třeba já osobně jsem téhle kapele dlouho tehdy nemohl přijít úplně na chuť, no dnes už to vnímám samozřejmě docela jinak, a když už se bavíme o Stingovi a The Police, nemůže tu samozřejmě dnes chybět tahle píseň jménem Walking on the Moon z roku 1979.

0: a Mötley Crüe. Mötley Crüe a Sty. Pěkně na střídačku a po celý víkend na Rádiu B.
1: No a jak se tak v případě toho dvouprofilu snažíme pěkně cik-cak zmapovat celou tu diskografii obou jeho protagonistů, mám tu už ukázku z titulu Dr. Feelgood, což je tedy páté studiové album Mötley Crüe, vydané 5. září roku 1989. Ta skupina se prý v tomto období snažila zůstat, jak se říká, čistá a abstinovat jak od drog, tak od alkoholu, a protože ten dosavadní dekadentní životní styl dovedl kapelu až téměř k rozpadu, jejich manažeři je doslova přinutili podstoupit odvykací program pod pohrůžkou zrušení evropského turné. Album Dr. Feelgood se umístilo na první příčce hit parády a v žebříčku se drželo celých 109 týdnů. Jedná se o nejprodávanější desku Mötley Crüe, která jen ve Spojených státech získala 6-násobnou platinu.

0: parta neřízených střel v jednom víkendu. Sting a Mötley Crüe na Radio B.
1: A my tu máme rok 1999 a našeho oblíbeného a zde o tomto víkendu pěkně propíraného a oslavovaného Stinga a jeho veleúspěšné a parádní muzikou nabité album Brand New Day. No já myslím, že je tak nějak všeobecně známo, že právě Sting na kontě také má skutečně nemalé množství nějakých těch duetů, no a já jsem tak právě z tohoto alba sáhl potom, který má tak trochu exotický nádech, a to především díky přítomnosti alžírského umělce a muzikanta jménem Chef Mami. No a tahle krásná píseň a ve své době také velký hit, držící se dlouhou dobu na špičkách hitparád, se jmenuje Desert Rose, čili Pouštní růže. A tím pádem, protože už tady někde určitě pobíhá Dan Kohout po chodbách, vás ze studia Rádia Beat naposledy zdraví Jirka Rogl, tedy moje maličkost, a budu se na vás těšit zase zítra.

0: Radio Beat.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherymotor.cz.
0: Víkendový guláš Radia Beat.
5: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava nabídne výrazné filmové novinky z domova i ze světa. Jubilejní 30. ročník navíc připomene premiéra střihové filmové eseje režisérky Andreji Slovákové a střihačky Jany Vlčkové s pracovním názvem Jihlava 30. Myslet filmem. Ze skoro 100 hodin archivních záznamů, které vznikaly pro festivalové minuty, skládají obraz toho, jak se za 3 desetiletí proměňovalo myšlení o dokumentárním filmu. Víc nám o snímku řekne jeho režisérka.
6: My jsme se zaměřili na filmy, které měly velmi konkrétní dopady do té sociální reality. To znamená, že motivovali ke konkrétním činům, změnám, například k přijetí legislativy, k přijetí nějakých regulatorních opatření, anebo ty filmy natolik mobilizovali lidi, o nichž byli, že tito lidé získali silnější hlas v tom, za co bojovali.
5: Z Mnichova bude možné navázat na rychlovlak Frecciarossa pokračující do Itálie. Nová linka propojí Mnichov s Milánem a Římem. Cesta z Milána potrvá 6,5 hodiny, z Říma asi 8,5 přes Innsbruck a Brennerský průsmyk. Pro české cestující bude významná návaznost v Mnichově. Ten je už dnes propojený přímými vlaky s Prahou. Od letošního 13. prosince začne navíc na trase jezdit Leo Express se 7 páry spojů denně. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na rádiu Beat.

0: Sleep Crew na Radio B.
1: No, přátelé, máme krásnou společnost, britskou společnost Mötley Crüe a Stinga. To už víte z dopoledního vysílání Jirky Rogla, Danko Hudu a zdraví v 14 hodin a 10 minut už, tedy 10 minut po 14 hodině v odpoledním vysílání a budeme plynule navazovat na mého kolegu Jirku. Louder Than Hell, to je skladba kapely Mötley Crüe, která původně vyšla v roce 1985 na jejich třetím albu Theater of Pain. Tahle ta pecka má ale zajímavou historii spojenou s předchozí tvorbou kapely a dodnes patří k velmi oblíbeným, energickým, fakt chytlavým kouskům jejich diskografie. Původní verze se jmenovala Hotter Than Hell. Skladbu kapela nahrála jako demáč už v roce 1983 během nahrávání svého přelomového alba Shout and the Devil. Tehdy tato skladba právě nesla název Hotter Than Hell, ale na finální verzi alba se nakonec nedostala. Původní demo pod tímhle názvem vyšlo až o mnoho let později na takových speciálních rozšířených edicích. Pak vyšlo tedy album Theater of Pain, kapela píseň přepracovala a přejmenovala ji na Louder Than Hell a zařadila ji právě na toto album, tedy na album Theater of Pain v roce 1985. No, to by bylo tak všechno, co bych o té skladbě mohl říct, snad možná o jejím obsahu. Ten text se zabývá tématy jako agrese, síla, rebelie a hlavně, to je hrozně důležitý, budu citovat, a neskrotné touhy po extrémně hlasité hudbě, což jasně deklaruje ústřední refrén We like it louder than hell. Máme to rádi hlasitější než peklo.

0: britská uhlazenost versus americká dravost. Sting a Mötley Crüe. Po celý víkend na Rádiu B.
1: I can't stop thinking about you, to je pecka Stinga, která vyšla v roce 2016, konkrétně v září, jako pilotní single jeho alba 15 Sevens and Nines. Bylo to Stingovo první čistě rockový album a to hned si vysloužilo takový srovnání s jeho předchozí tvorbou s kapelou Police. Ano. Ačkoliv text této písničky na první poslech zní jako taková klasická milostná píseň, takový oplodňováček, Sting sám tvrdil nebo potvrdil, že píseň je ve skutečnosti o tvůrčím bloku, tedy krizi, bych to řekl lepším slovem. Popisuje v ní posedlost, tady budu citovat, posedlost spisovatele či muzikanta, který každý ráno sedí před prázdnou bílou stránkou a zoufale hledá inspiraci, jo, nějakou postavu, nějakou múzu. No a sám tenhle ten proces trápení nebo zoufalství přirovnal k lovci ztracenému ve sněhové vánici. To jsou jeho slova. Takže tady je píseň I can't stop thinking about you.

0: Víkend pravdě vznešený. Víkend pravdě divoký. Sting a Mötley Crüe na Rádiu B.
1: No a připomínám, proč Sting a připomínám, proč Mötley Crüe? No protože oslavenci, že jo. My si za chvilinku budeme hrát pecku od Mötley Crüe a já musím teda připomenout oslavence a to vlastně dnešního, pokud se dobře dívám na kalendář, ano, je to tak. Právě dnes, v roce 1962, tedy 3. října, 1962 se narodil Tommy Lee, bubeník a spoluzakladatel kapely Mötley Crüe. Tak bychom si na jeho počest mohli dát skladbu Cancelled.

0: jmenoval se Adam. Žil doslova v ráji. Měl dost místa a jídla v rchovatě. Rostl a bylo na něm vidět, že opravdu nestrádá. Když nastal čas, uvedl jsem ho do hlubokého spánku. Vyjmul mu žebro a výsledek?
1: Boží, doslova boží. Takový Eva neumí.
2: Nejen žebra, ale i klobásy, ryby, sýry, vepřové, kuřecí, čerstvé, voňavé, vykuzené. Také to cítíte. Už brzy to může být i váš příběh. Až uslyšíte na mýtu stoupat dým, volejte do studia a vyhrajte z Brusu novou udírnu Kaiser. Máme pro vás Kaiserovi 30 a dokonce i jednu pořádnou 100. Tak buďte ve střehu. Udíme už od pondělí. Na Rádiu B.
3: Schořela ti udírna? Nevadí. Zajdi na udírny.cz. Objednej si novou, pořádnou, nerezovou s 5letou zárukou od Kaisera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz

0: Metley Crew. Metley Crew a Sty. Pěkně na střídačku a po celý víkend. Na Rádiu B.
1: No a já připomínám druhýho oslavence a tím je Sting. Vlastním jménem Gordon Matthew Thomas Summer, který se narodil 2. října, takže to bylo včera, že jo, pokud se nemýlím, ale v roce 1951. Takže, přátelé, pokud dobře pospíchám taky, ale počítám, jsem chtěl říct, tak má jubilejní, nebo měl jubilejní narozeniny 75 let, nebo jubilejní kulatý se říká, že jo. No tak samozřejmě připomínám i to, že byl členem kapely Police, spoluzakladatel, a proto bychom si mohli tuhletu kapelu připomenout, to se sluší a patří, si myslím. No a já bych od ní zahrál takovou zvláštní písničku Next to You. Je to skladba z jejich debutového alba Outlandos d'Amour z roku 1978 a text napsal právě Sting. Co je na ní zajímavý, že se jedná o vůbec poslední pecku, kterou spolu členové kapely, tedy kapely Police myšleno, tedy Sting, Andy Summers a Stuart Copeland, odehráli naživo na konci svého reunion turné v roce 2008. The Police, Next to You.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
3: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Tání ledovců v rakouských Alpách zvyšuje riziko nehod na turistických cestách. Záchranáři letos zaznamenali přes 2700 nehod, zhruba o 400 víc než je desetiletý průměr. Může za to i počet pádů do nevyzpytatelných ledovcových trhlin, který byl trojnásobný. Tání ledovců, kromě toho, že ničí trasy, tak některé horské chaty mají kvůli tomu problémy s pitnou vodou. Až tunu odpadků denně lidé vyhodí do košů na pražském Václavském náměstí.
4: Z analýzy, kterou nedávno provedl pražský magistrát ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky, vyplývá, že kromě plechovek a PET lahví tvořily třetinu odpadů jednorázové obaly, především kelímky, a zbylá třetina pak byla standardní směsný odpad. Honza Navrátil, Praha.
3: Google DeepMind zmapoval pomocí umělé inteligence všech zhruba 9 miliard možných jednopísmených změn v lidské DNA. Veřejný atlas má vědcům pomoci rychleji určit, které mutace mohou souviset s nemocemi, a už mimochodem pomohl odhalit příčinu vzácné formy epilepsie. To byl víkendový guláš Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: spousta neřízených střel v jednom víkendu. Sting a Mötley Crüe na Radio Beat.
1: Ano, musím potvrdit, že ta muzika je velice pestrá. Sting kontra Mötley Crüe, nebo kontra, proč kontra, no versus taky, žádný souboj to samozřejmě není. No, jak říkám, je to pestrý, každý se vybere. Pojďme k další pecce, jenom ještě připomenu, že 9 minut po 15. hodině od mikrofonu vás zdraví Dan Kohout. No a už vám za chvilinku pustím skladbu, která se jmenuje Without You, tedy bez tebe. To je velice úspěšná, taková, bych řekl, rocková balada kapely Mötley Crüe, aby šla v únoru 1990 jako v pořadí třetí single z jejich nejuznávanějšího 5. studiového alba. Nejuznávanějšího jak ze strany fanoušků, tak ze strany kritiky, musím poznamenat. Jo? To album se jmenuje Dr. Feelgood, rok 1989. No a tuhle tu pecku napsali basák Nicky Six a kytarista Mick Mars. Podle poznámek na albu samotném, tak ten text je o tehdejším velmi bouřlivým vztahu bubeníka Tommyho Lee, kterýho vlastně oslavujeme, má na rozky, že jo, to už jsem říkal, s herečkou Heather Locklear. No tak jestli z toho měl Tommy radost, nebo Heather, jestli z toho měla radost, to se asi nedovíme, v každém případě to tak je, no. Tak Without You, bez tebe, už ten název napovídá, že buď je člověku smutno, když nemá toho svýho vysněného milovaného partnera, nebo možná se oddychne, to já nevím.

Radio Beep. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeep.cz.

0: Motley Crue na Rádiu B.
1: No a teď jedna chuťovčička od Stinga. Sting nahrál velice známou, světu známou melodii, slavnou skladbu Otise Reddinga Sitting on the Dock of the Bay. To je melodie, jak se říká, že jo, kterou určitě znáte, protože je stará jak Metuzalém a hraje se dost často. A hraje se na různých rádích, které jsou různě zaměřený žánrově, stylově. Je to prostě skladba, která je vděčná, kterou můžete kdekoliv zahrát a nikoho to neurazí. A je fakt velice známá. Tak možná někteří poznali už podle toho názvu, jak jsem říkal. Zopakuji, Sitting on the Dock of the Bay. No a Sting si opravdu vychutnal. On řekl o této skladbě, že ho provázela jeho dětstvím, když mu bylo 16, nebo když byl prostě v pubertě, tak tuhle tu skladbu dost často slýchal, protože si ji pouštěli jeho rodiče a byla to jejich oblíbená, takže se mu vrila do té jeho hudební paměti a není tedy divu, že se chopil téhle skladby a udělal ji takhle, schválně.

0: britská uhlazenost versus americká drazost. Sting a Mötley Crüe. Po celý víkend na Rádiu B.
1: Ano, od Stinga zase zpátky k Mötley Crüe. Sting nám zahrál krásnou klasiku, takovou něžnou, bych si troufl říct. Teď se zase dotkneme trošku tvrdší muziky, co si budeme povídat. Já vám pustím skladbu Confessions. To je skladba, která vyšla v roce 1997 na jejich sedmém albu Generation Swine. No a tahle ta píseň, tahle ta konkrétní, má zase velmi temnou, takovou až náboženskou tématiku. Jsou tam verše jako třeba Odpusť mě otče, neboť jsem zřešil. Tak tady tu větu známe z mnoha filmů, já nevím, divadelních her, ze života. Je to takový to tradiční prosba o odpuštění za nějaký hřích. Já nevím, jestli jste to někdy v kostele knězi řekli. Já do kostela nechodím, tak zatím ne, tedy, jo, když to řeknu takhle. No, je to taková skladba, kde ten text vyjadřuje určitý neklid, takový to hledání pravdy, izolaci, zpochybňování vlastní příčetnosti, prostě ty pochyby o vlastní duše. Tak nějak bych to řekl metaforicky tak trošku. No. Co je zajímavost, existuje taky velmi známá demo verze týhletý pecky, kde hlavní vokály na místo Vince Neila, tady ta verze je samozřejmě na té desce, naspíval Tommy Lee, tedy bubeník, náš oslavenec. Ta píseň je dohledatelná na těch aplikacích, které můžete najít, tak si to najděte a můžete porovnat. Tady je ovšem originál. Mötley Crüe, Confessions.

0: Víkend pravdě divoký. Sting a Mötley Crüe na Rádiu B.
1: Já si myslím, že většina z vás ví, že Sting vyrostl na jazzu, na jazzové muzice, zvlášť pokud jste jeho fanoušci. Jo, to je známá věc. Je to slyšet, ale i ve skladbách Police některých, jo, tam ty prvky toho jazzu tam tak jakoby prosvítají. Třeba, nebo ve skladbě Englishman in New York, že tam je to přímo včleněno do aranžmá té skladby, ten klasický, jakobych, nebo možná cool jazz, no já zase přes jazz fakt nejsem odborník, tak to tady nebudu tvrdit. V každém případě jazz rozeznám a rozeznám ho i v muzice Stingově, ať se to týká solových alb, nebo i alb s kapelou Police. Já vám teď pustím skladbu You Still Touch Me. Ta vyšla v roce 1996 jako single z jeho pátého alba Mercury Fallen. Píseň, kterou sám Sting popsal jako skladbu o lásce a ztrátě, no tak takový to věčný téma, co si budeme povídat, že jo. Nese v sobě, co se týče muziky tedy, silnej vliv soulu a je inspirována takovými muzikanty jako Otis Redding, o tom jsem už mluvil před chvílí, pouštili jsme si jeho skladbu, kterou přepracoval Sting, který vytvořil cover, že jo, anebo Marvin Gaye. No a zrovna Redding a Gaye jsou typičtí soulaři, ano. A na téhle hudbě právě, ne na téhle, ale mimo jiný na téhle, právě Sting vyrůstal. Tam našel inspiraci potom, jo. V americkém žebříčku Billboard Hot 100 obsadila skladba You Still Touch Me 60. místo v britský singlový hitparádě, dosáhla dokonce na 27. pozici. Tak pojďme si ji pustit. Je to velice příjemná, typicky stingovská, bych řekl, pecka. You Still Touch Me.

0: Radio Beat.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherrymotor.cz.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
5: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábos. Pokud máte zájem, udělejte si čas. Už jen do 15. října můžeme v historické budově Národního muzea na výstavě s názvem Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba vidět například románský sarkofág svatého Longina, pohřební klenoty Přemysla Otakara II. Nebo textilie z hrobu svaté Ludmily. Zahrnuje přes 900 exponátů od víc než 70 tuzemských i zahraničních institucí. Přiblíží nám je ředitel muzea Michal Lukeš.
6: Ta výstava nevystavuje jednotlivé předměty, není to soubor dat, men, událostí. Autoři se snažili vyprávět celistvý příběh dynastie a doby, ve které žila a panovala. A snažili jsme se to vyprávět jako příběh živý, někdy dramatický, někdy poučný, pro někoho snad i zábavný.
5: Na trase budoucího obchvatu u Libic na Jičínsku, který bude součástí dálnice D35, odkryli archeologové jednu neolitickou a dvě sídlišní lokality z doby bronzové. Během archeologického výzkumu zachytili vedle půdorysů pravěkých domů zdobené keramiky, kamenných nástrojů a bronzových jehlic také stopy osídlení v raném středověku. Množství dřeva napadeného lýkožroutem smrkovým v Krkonošském národním parku v porovnání s předchozími lety znatelně pokleslo. Letos ochranáři ze správy parku očekávají kolem 15 000 metrů krychlových. V letech 2022 a 2023 to přitom bylo přes 70 000 kubíků. V příštím roce předpokládají mírné zhoršení. Z guláše už nic nezbylo. Po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.

0: a Mötley Crüe. Mötley Crüe a Sting. Pěkně na střídačku a po celý víkend.
1: No a svištíme do další hodiny, je 16 hodin a 10 minut, posloucháte Rádio Beat. Od mikrofonu zdraví Dan Kohout, no a další pecka od kapely Mötley Crüe. Píseň, která se jmenuje Public Enemy number one, je to píseň z jejich debutového alba z roku 1981, který se jmenuje Too Fast for Love. Jak jsem řekl, vyšlo v roce 1981. No a skladba je taková, řekl bych, ryzí atypická pro kapelu Mötley Crüe.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: gentlemen a parta neřízených střel v jednom víkendu. Sting a Mötley Crüe na Radio B.
1: Ano, já připomínám, že Sting neslaví 75. Všechno nejlepší, mistře. A mistr si i sám zahraje ke svým narozeninám prostřednictvím Rádia Beat. Totiž, přátelé, já nesmím zapomenout na jednu z nejkrásnějších písní, kterou kdy Sting stvořil. Ta skladba se jmenuje Shape of My Heart, určitě ji znáte, je z jeho 4. solového alba Ten Summer's Tales z roku 1993. A tuhletu píseň Sting napsal společně se svým dlouholetým kytaristou Dominikem Millerem. No a ten se podepsal na tom legendárním riffu té kytary. Ten je překrásný. On vlastně vytváří hudební charakter týhletý pecky, když to řeknu svými slovy. Je to takový ten nápadný, pořád se dokola opakující riff, který se přelejvá v takových jakoby vlnkách. A já mám vždycky z té písničky dojem, jakoby nemohla ani, jakože nemůže nikdy skončit, jo? Že se to takhle převaluje. Ten pocit určitě pocítíte, nebo doufám, až vám to pustím, až se na tu skladbu samozřejmě rozpomenete. A já myslím, že si rozpomenete okamžitě. Prostě nádherná muzika, nádherná muzika. Je takový, ten riff je takový melancholický, no a ten text je taky velice důležitý. Sting uvedl, nebo uvádí, že tahle ta pecka vypráví příběh karetního hráče, takového gamblera, který nehraje pro prachy ani pro slávu, ale je to takový myslitel, bych řekl, no, snaží se rozluštit jakousi mystickou logiku štěstí. Tu musíte mít, že jo, při takovýchhle hrách, že jo, karetních třeba. Prostě mystickou logiku štěstí, náhody a osudu, když to řeknu zase takhle vzletně, takže je to taková filozofická úvaha, by se dalo říct, která se rodí v hlavě gamblera, tedy karetního hráče. Protože jde o hráče pokru, tedy, tak v té písni se vypráví, že on nedává najevo žádné emoce a nosí takovou tu svou neproniknutelnou masku. Což jako hráči pokru prý musíte mít, přátelé. V životě jsem pokr nehrál, já jsem hrál maximálně žolíky anebo prší, jo? A tam žádnou masku mít nemusíte, že jo? No, ale u toho pokru jsem viděl, že to hrává teď, jako jsou takový ty večery třeba v hospodách, že jo? Se tam sejde a teď ty chlapi to tam šoupou, tak já nejsem teda karetní hráč, ale tak jsem vždycky po očku sledoval, tak jak se tváří u toho stolu a v skutku jsou takový kamení, jo, aby neprozradili nějakou, nevím, co to by mohli prozradit, no prostě tu svoji taktiku zřejmě, nebo aby nebylo vidět, jaký karty mají v rukách. Říkám, nejsem karetní hráč. Ale skladba Shape of My Heart, karty, nekarty, to je prostě luxus. Poslouchejte a puste si to naplno. I když je to něžná skladba, když zní nahlas, o to je to lepší.

0: Metal Crew na Radio B.
1: Ano, pokračujeme a další velice zajímavou skladbou, tentokrát od kapely Metal Crew, která se jmenuje All in the Name of, a je to skladba, která je z roku 1987 a vyšla na jejich čtvrtém studiovém albu Girls, Girls, Girls. No, tuhle tu pecku napsal Nicky Six, tedy baskytarista, společně se zpěvákem Vincem Neilem. Co se týče té hudební stránky, tak je to taková ta bluesrocková, hardrocková skladba, tvrdší, že jo, na tehdejší poměr tedy. No ale co se týče textu, tak patří k nejkontroverznějším skladbám té kapely. O čem to je? Ta píseň přímo reaguje na skandál z roku 1986 kolem tehdejší pornoherečky Tracy Lords. Ta v té době patřila k největším hvězdám tady toho průmyslu. Že jo, víte, o čem mluvím, no. Ovšem, než úřady zjistily, že do téhle branže vstoupila s falešnýma dokladama už v 15 letech, což ani v Americe nejde, ano. A ta skladba je napsána z pohledu chlapíka, který ví, že ta holka je nezletilá. V textu té písně se přímo zpívá o 15-letý. Ale tohle zjištění vědomě ignoruje, aby si prostě s tou mladou holkou nebo no, mladou holkou, no vlastně dítětem užil. Jo? Takže to je, o tom je ta skladba, kterou vám teď pustím od kapely Metal Crew. Tak můžete se nad tím zamyslet, anebo nemusíte. To už je nakonec vaše věc, že ano?

0: Jmenoval se Adam. Žil doslova v ráji. Měl dost místa a jídla vrchovatě. Rostl a bylo na něm vidět, že opravdu nestrádá. Když nastal čas, uvedl jsem ho do hlubokého spánku. Vyjmul mu žebro a výsledek?
1: Boží, doslova boží. Takový Eva neumí.
2: Nejen žebra, ale i klobásy, ryby, sýry, vepsové, kuřecí, čerstvé, voňavé, vykuzené. Také to cítíte. Už brzy to může být i váš příběh. Až uslyšíte na mýtu stoupat dým, volejte do studia a vyhrajte z brusu novou udírnu Kaizen. Máme pro vás Kaizerovi 30 a dokonce i jednu pořádnou 100. Tak buďte ve střehu. Udíme už od pondělí. Na Rádiu B.
3: Schořela ti udírna? Nevadí.
4: Zajdi na udírny.cz.
3: Objednej si novou, pořádnou, nerezovou s 5letou zárukou od Kaizera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz. I could stay awake just to hear.

0: Hrvatska drugs. Sting a Medley Crew. Po celý víkend na Radio Beat.
1: Jenom mimo téma před chvílí dozněl jeden z nejlepších oplodňováků, který kdy byl stvořen. Poznali jste určitě Aerosmith. I don't want to miss a thing. To je neskutečná věc, když to do sebe vpustíte, tu skladbu, tak se ve vás rozprostře něco úžasného. Pro někoho třeba něco smutného, pro někoho něco šťastného. Záleží na tom, jak na tom momentálně jste. Tak, ale pojďme zase zpátky do tématu. Pojďme ke Stingovi. Ještě, když působil v kapele Police. The do do do, the da da da. To je slavný hit, znáte, že jo? Od kapely The Police napsal tuhle pecku Sting a vyšel v říjnu 1980 jako hlavní single z jejich třetího alba Zenyatta Mondata. No a ta pecka se stala obrovským komerčním úspěchem. Probojovala se do přední pětky v britském singlovém žebříčku a do top 10 v americké hitparádě Billboard Hot 100. Ačkoliv text v refrénu používá takový zdánlivě, pozor, zdánlivě dětinský slabiky nebo dětský slabiky. Já jsem to vždycky tu písničku taky tak chápal, jo? Jako, že to taková, takový přeblblej popěvek, ale výborně udělaná skladba. Ne, není to tak. Píseň je ve skutečnosti o tom, jak, nedávajte pozor, jak politici a manipulátoři zneužívají sílu slov k ovládání lidí. Jak bych vám to vysvětlil na tom příkladu tedy toho textu the do do do da da da. No, asi takhle. Kdybych to jakoby přenesl do té češtiny a do té mluvy těch předvolených slibů a tady těch ptákovin, tak nebo jak někdy mluví v parlamentu, jo, politici, třeba ti radši, tak bych to parafrázoval asi takhle. The do do do the bla bla bla. Asi tak to, přátelé, je. Já myslím, dobrá pecka před volbami, co říkáte?

Radio Beat. Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatý drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatý drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání

0: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
1: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo
2: 11 v 11.
1: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie, pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. V pondělí po 11. večer na Beatu.
3: Víkendový guláš Rádia Beat.
4: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Voda může být až 2900 kilometrů pod povrchem země. Vědci objevili dva minerály, které za vysokých teplot a tlaků dokážou vázat vodík. Jejich existence by mohla vysvětlit, jak se voda uchovává hluboko v zemi po miliardy let. Vesmírný záchranář neřízeně rotoval a po neúspěchu schořil v atmosféře. Více Roman Všetečka.
5: Narychlo připravená záchranná mise, která měla zachránit kosmickou observatoř, se nepovedla. Na konci září speciální kosmický robot se třemi rameny skončil svou cestu, když schořel v atmosféře. Observatoř ho bude následovat do konce roku. Byla to docela odvážná akce, která vznikla narychlo, aby stihla reagovat na neočekávané snižování výšky oběžné dráhy družice Swift. Tato vesmírná observatoř se blíží k Zemi rychleji, než se dříve předpokládalo, což se připčítá vlivu slunečních bouří. Vznikl tak nápad, že se do vesmíru vyšle zařízení, které Swift zachytí a posune ho na vyšší dráhu, aby mohl fungovat déle. Společnost Catalyst Space Technologies pro tento záměr vyrobila takový kosmický robotický táč. Ten dostal název Link. Více se dočtete na technet.cz.
4: Japonská společnost Final Audio představila uzavřená sluchátka s membránou z pravého diamantu. Váží 543 gramů a cena začíná v přepočtu na více než 200 tisících korunách. Limitovaná edice vznikne v počtu 150 kusů a bude ještě dražší. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.

0: víkend pravde divoký. Sting a Mötley Crüe na Rádiu B.
1: Jsme v další hodině, je 17 hodin a 9 minut, posloucháte Rádio Beat a Dan Kohout vás zdraví. Ještě prosím vás doplněk k těm polis. Já jsem si myslel, že si toho všimnete. Já jsem vám pustil japonskou verzi, tedy v japonštině. Navíc jsem to vzhledem k obsahu té skladby jsem to jakoby uvedl takovou předvolební píseň, no a ještě navíc v japonštině, no. Tak, přátelé, udělejte si obrázek sami, ale jak jsem četl SMSky a maily, tak jste si ho udělali, za což vám děkuju a dál to nebudu rozebírat, jo. Pojďme do další pecky, tentokrát do pecky od kapely Mötley Crüe a já vám pustím skladbu, která se jmenuje Hell on High Heels. Ano, je to skladba, která vyšla v roce 2000 jako úvodní single k jejich 8. studiovému albu New Tattoo. Tuhle tu pecku napsal Mickey Mars, Vince Neil a Nicky Six, takže takhle pěkně ve trojici. No, a jde o vůbec první vydaný single kapely, na kterým pozor, za bicími neseděl Tommy Lee, který ho kvůli tehdejší pauze nahradil bubeník Randy Castillo. Mimochodem, bývalý bubeník Ozzyho Osbourna. Ta skladba se umístila na 13. místě v americkém žebříčku Billboard Mainstream Rock. No, a ještě jedna zajímavostka, tak Mötley Crüe vždycky provokovali, to je jasný, že jo. Tak měli zákaz i na MTV a to ne první, jo. Kvůli scénám obsahujících nahotu, krev a kontroverzní vyobrazení tehdejšího amerického prezidenta, ani nevím, který to byl v té době, stanice MTV tenhle klip zakázala. No a stal se tak v pořadí už čtvrtým zakázaným videoklipem kapely na téhle stanici. A pak, že tam není na západě cenzura, no, vidíte to. Tak jdem na to. Mötley Crüe, Hell on High Heels.

Rádio Beep. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeep.cz.

0: Mötley Crüe. Mötley Crüe a Sting. Pěkně na střídačku a po celý víkend. Na Rádiu B.
1: Hele, díky moc za vzkazy. Je to strašně příjemný, když tak ještě přečtu, ale já teď budu spíš vypichovat, protože vždycky se pak rozkecám a hraju míň a vy si pak stěžujete, tak já radši takhle vždycky jednotlivě se jenom podívám na ty vaše SMSky či maily. Zdeněk mi napsal, že Sting není jeho šále kávy, ale že naštěstí hrajeme spoustu jiný muziky. V pohodě, Zdeňku, naprosto chápu, každý máme rád něco jiného, každý máme oblíbenou kapelu či interpreta, který ho posloucháme furt, a pak máme méně oblíbený kapely a interpreta. No, já to mám úplně stejně. Ale mám takový doporučení. Mně se to vyplatilo. Já taky z toho Stinga zas tak, jak už jsem nemusel. Jako jo, dobrý, fajn, vynikající muzikant, skvělý, byl jsem na něm v Budapešti na Lipštadionu, ještě tehdy za bolševika, že byl jsem nadšen, jo, a tady je ten klíč. Na Artu dávají v noci, bohužel v noci, úžasný různý koncerty, já jsem tam viděl Paula Simona v Africe, ten africký koncert, fantastický prostě, a jiný party z různých žánrů, stylů, a taky Stinga. A to je, Zdeňku, výborný kouknout se na celý takový ten koncert live, že jo? A pak se k tomu muzikantovi nebo k té jeho muzice nebo těm muzikantům a jejich muzice dostaneš mnohem blíž a více ti to vsaje jakoby do ušisek a do mozku. A někdy to třeba nepomůže, ale mě to vždycky pomohlo. Od té doby prostě toho Stinga vnímám jinak. Hlavně Sting, co si budem povídat, přátelé, a to mluvím ke všem, to není muzika zrovna na takovou tu každodenní činnost, když posloucháte rádio, když jdete v autě třeba nebo něco děláte, že jo, tak tam potřebujete tu spruhu, kterou my vám samozřejmě dodáváme. Ale Sting je přece jenom taková sofistikovanější muzika, tak tam to asi takhle moc nefunguje. To je muzika prostě na večer, tak se jakoby uvolnit, z hlavy vyhnat různý ty srágory, který chtě nechtě do vás nalítali přes ten den, a prostě vnímat to jako takovou, jak to říct, atmosféru klidu, no. I když ty písničky, jako co se týče textu, mnohý z nich vůbec o klidu nejsou, ale jelikož my to vnímáme spíš, písničky vnímáme plnohodnotně jenom s českým textem, co si budeme povídat, a ty anglický spíš jenom tou atmosférou hudební a tím projevem, tak nám to zase tak vadit nemusí. Tak to jenom bylo taková moje úvaha k tomu, prosím vás, jo, k tomu Stingovi. A já ho teď pustím. A pustím nádhernou skladbu, která právem dostala ocenění. The Soul Cages, to je třetí studiový album Stinga, který vyšlo 21. ledna 1991. No a to je velice krásný album. Proč? Protože se mimo jiné jedná o takový hluboce osobní koncepční nebo konceptuální album, chcete-li, který vzniklo jako reakce na Stingův takový ten tvůrčí blok, o tom jsme dneska mluvili, jak má tak jednu písničku, jak ten skladatel nebo ten tvůrce nemůže na nic přijít a furt sedí před bílým papírem. No ale taky jako reakce na jednak ten tvůrčí blok a taky na smutek, zármutek po smrti jeho tatínka Ernesta v roce 1989, který ho nesmírně miloval. Album se stalo strašně úspěšným, obrovským komerčním úspěchem, ovládlo tehdejší žebříčky, obsadilo první místo v britské hitparádě, získalo platinu a titulní skladba vynesla Stingovi v roce 1992 cenu Grammy za nejlepší rockovou píseň, tedy skladba The Soul Cages.

0: vyřízených střel v jednom víkendu. Sting a Mötley Crüe na Radio B.
1: Ano, velice zajímavý kontrast a mě to teda fakt vyhovuje. Pokaždý zase jiná muzika od Stinga, taková ta sofistikovaná, ne že Mötley Crüe, že by měli nesofistikovanou, ale taková ta snivá a od Mötley Crüe taková ta přímá, úderná, krásně se v tom hejbu, jakoby, jo? Dokonce i fyzicky, představte si to. Pojďme k další pecce. Too Young to Fall in Love. To je vele úspěšný single kapely Mötley Crüe. Z jejich průlomového alba, už si z něj hrajeme dneska odpoledne několikrát, jsme si hráli tedy, Shout at the Devil z roku 1983. Nicky Six je autor hudby i textu. Co je zajímavý na aranžmá té skladby, která je neskutečná jízda, přátelé, se budete bavit, to vám určitě tu prdel rozhybe, nebojte se, mojí taky. Píseň, kterou doprovází jako ty ikonický, už známý, jo, v tom hudebním světě, ale i v tom fanouškovském, nejen tom muzikantském, takový výborný syntiákový riffy, který obstaral Mick Mars, a neskutečnou jízdu podporuje ten úderný rytmus Tommyho Leeho. No a tímto, touto syntézou chlapci zařídili, že se tato skladba, tedy skladba Too Young to Fall in Love, stala jednou z nejznámějších skladeb kapely Mötley Crüe. Text písně ještě musím samozřejmě si tady přiložit. Využívá takový ty agresivní metafory, jak to ti hardrockeři dělají, že jo, to je jasný. Agresivní metafory o lásce jako láska, tedy metafora dynamit nebo gilotina, jo. Víc to vemte z našeho českého hudebního prostředí. Krucepisk. Láska je kurva, každýho sundá. No je to tak, láska není láskavá, ani laskavá.

0: Metley Crew na Rádiu B.
1: Teda stydím se za to, ale dlouho mi trvalo, než jsem pochopil, že píseň Tří sester Život je takovej, je v podstatě lék na deprese a chmury života. Když už je člověku opravdu ouvej a stojí to fakt za velký kulový, tak se vždycky pustím tuhletu skladbu. A teď další éterická skladba, jo. Takže Sting, jo, abych na to upozornil. Moon over Bourbon Street. To je taková, jaký říct, no, taková atmosférická, je nádherná skladba Stinga, která vyšla v roce 1985 jako pátý single na jeho debutovém albu, který se jmenuje The Dream of the Blue Turtles. No a tato skladba vyniká a zase tady se Sting vrací k tomu svýmu podhoubí, kde vyrost, tedy jazz, tak ta skladba vyniká takovým tím výrazným jazzovým nádechem, úžasným doprovodem na kontrabas, ale ten je nádherný. Tak jak hrál Paul McCartney na basu, tak tady Sting hraje na kontrabas. No, nádhera. A dál ta skladba vyniká jakou strašidelnou melancholickou náladou. Ono totiž, čím byla inspirována? Sting píseň složil v New Orleans poté, co si přečetl slavný gotický román Interview s upírem od Anne Rice. Taky jsme viděli film, že jo, určitě. Jste někteří z vás viděli. No a ten text, jako i v tom filmu, je vyprávěn přímo z pohledu upíra, který zápasí se svou temnou přirozeností a svědomím. A takový celá téma, který se často objevuje, že jo, v těchto těch filmech. No a ta pecka skvěle zachycuje takovou tu noční náladu slavné ulice Bourbon Street ve francouzské čtvrti v New Orleans. Fakt je nádherná, jo. To, a tady pozor, jo, vy, co nemusíte toho stykat úplně, tady to chce fakt do sebe vpustit, protože to má nádhernou atmosféru. Chce to trošku klid, jo. A já vám řeknu příběh na tuhle, nebo moji zkušenost s touhle písní. Já jsem už je to dlouho, jak jezdím na tu, nebo jezdil jsem na tu Menorku, tak jsem se odstnul v Ciutadele, to je takový to město na západě, na západním pobřeží, historický, středověký, nebo prostě historický město, nádherný, nádherný, s krásným přístavíkem, to není přístav, to je takový nádhernou katedrálou, náměstím a těma uličkama, a v jedné uličce jsem seděl u té katedrály a už tam jakoby polevoval ten turistický ruch, jo. Některý hospody už jakoby tam jenom místní tam zašli, tak tam už jenom popíjeli to vínečko a už se to sklidňovalo, připravovalo na další turistický tedy den. A ta atmosféra úžasná těch kamenných ulic, to jakoby přítmí, který tam najednou zavládlo, ten klid, tak jsem měl sebou diskmena, přátelé, tehda ještě, jo. A tak jsem tam, pochlastával jsem tam nějaký červený víno a v té jedné hospůdce venku, že na té ulici, a tak jsem si dal ty sluchátka a pustil jsem si právě tuhle skladbu. A teď v těch temných uličkách pohasínajících ty Ciutadely na té Menorce mě něco

0: Radio Beat.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherrymotor.cz.
0: Víkendový guláš Radia Beat.
5: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Mezinárodní festival dokumentálních filmů Jihlava nabídne výrazné filmové novinky z domova i ze světa. Jubilejní 30. ročník navíc připomene premiéra střihové filmové eseje režisérky Andreji Slovákové a střihačky Jany Vlčkové s pracovním názvem Jihlava 30. Myslet filmem. Ze skoro 100 hodin archivních záznamů, které vznikaly pro festivalové minuty, skládají obraz toho, jak se za 30 let proměňovalo při myšlení o dokumentárním filmu. Víc nám o snímku řekne jeho režisérka.
6: My jsme se zaměřili na filmy, které měly velmi konkrétní dopady do té sociální reality. To znamená, že motivovali ke konkrétním činům, změnám, například k přijetí legislativy, k přijetí nějakých regulatorních opatření, anebo ty filmy natolik mobilizovali lidi, o nichž byli, že tito lidé získali silnější hlas v tom, za co bojovali.
5: Z Mnichova bude možné navázat na rychlovlak Frecciarossa pokračující do Itálie. Nová linka propojí Mnichov s Milánem a Římem. Cesta z Milána potrvá 6,5 hodiny, z Říma asi 8,5 přes Innsbruck a Brennerský průsmyk. Pro české cestující bude významná návaznost v Mnichově. Ten je už dnes propojený přímými vlaky s Prahou. Od letošního 13. prosince začne navíc na trase jezdit Leo Express se 7 páry spojů denně. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na rádiu Beat.

0: Britská uhlazenost versus americká drazost. Sting a Medley Crew. Po celý víkend na rádiu B.
1: Don't go away, Matt, just go away. S dodatkem tedy je pecka od kapely Medley Crew. Tato píseň vyšla v roce 1989 na velice úspěšném albu, už jsem o něm jednou nebo dvakrát určitě mluvil odpoledne, který bylo oceňováno jak kritiky, tak fanoušky, a to album se jmenuje Dr. Feelgood. Vyšlo v roce 1989 a tenhle ten single, tedy single Don't Go Away Mad, vyšel v květnu 1990. Zase obsah té písně, tedy text, abyste vnímali, o čem ta písnička je. S takovým nádhledem vypráví o rozchodu dvou lidí, to taky známe všichni, někteří jenom jednou, někteří dvakrát, někteří možná 20krát, no to je jedno, nebudu vám mluvit do svědomí a sobě už vůbec ne, to bych dopadl nejhůř. Tak zkrátka vypráví o rozchodu dvou lidí, ano, a ta hlavní, ta pointa nebo ta myšlenka, která se zpívá v takovém chytlavém refrénu, říká, že i když vztah končí, partneři by se neměli rozcházet v nebu, ale jednoduše jít každý svou cestou. No, tak já nevím, jaký máte zkušenosti vy, když budu mluvit za sebe, někdy to jde, když ten partner je, jako má, je normální, že jo, a někdy to prostě nejde. Tak asi s tím máte taky různorodý zkušenosti, že jo. Tak, to by bylo tak všechno k obsahu té písně, abyste věděli, o čem tedy je. No a co bych ještě dodal? No, já myslím, že to je všechno. Jo, už vím, co jsem chtěl dodat. Že Medley Crew, možná jste je zažili, když jsem jezděj, tak živě hrajou luxusně. Oni jsou to vynikající muzikanti, takže to neskurněj, jako jo, ty písničky, když hrajou živě, naopak ještě přidají tu atmosféru a o to víc je to, je to jako taková třešnička na dortu, jo, když oni hrajou živě. No a právě tu skladbu Don't Go Away Mad, Just Go Away, vám zahraju živě. Jsem on nejstrejda, že jo?
2: Oh Lord, don't go away, man. Just go away.

0: Weekend prawdzie dziwoki. Sting a Metallic Crew na Radio B.
1: No a teď přijde taková docela veselá písnička od kapely The Police. Jmenuje se Every Little Thing She Does Is Magic. Určitě ji někteří znáte. Je to jeden z největších hitů kapely Police. No a skladbu složil samozřejmě Sting, že to se budeme povídat. A vyšla v říjnu 1981 jako hlavní single nebo ústřední single z jejich čtvrtého alba Ghost in the Machine. Měl jsem ho na vinilu, než mě to bejvala a vyhodila k popelnici. No dobrý, no takové. Jsou takové poznámečky. Jak jde život, jo, přátelé? Jaký měla úspěch tenhle pecka na obrovský? Okamžitě dobila první místo v britské hitparádě UK Singles Chart a v Americe na Billboardu se vyšplhala na třetí místo. To je neskutečný. No a měla takovej trošku novátorský, co se týče tedy kapely Police, takovej novátorský zvuk, protože Police hrály disky, nebo nahrávali ty desky opravdu na tři nástroje, tedy basa, kytara, bicí. Takže to bylo takový minimalistický, což některý posluchače i tady v Čechách opravdu jakoby odrazovalo, prostě ten zvuk nebavil. No ale na této nahrávce, na této písni využili klavírní doprovod nebo klávesy a ten nahrál hostující pianista, klávesista Jean-Alain Roussel. Takže ta skladba zní opravdu poněkud tedy plněji, než byli do té doby posluchači zvyklí. Teď ještě vzniklo takový určitý napětí, protože Sting píseň vymyslel a nahrál jako demo už v roce 1976. To znamená, že to bylo 5 let předtím. No a zbylí členové kapely, tedy bubeník Stuart Copeland, taky tady sta Andy Summers, nebyli z popovějšího aranžmá nadšení a snažili se ho předělat. Jo? Jakmile tohle vznikne v kapele, jak jste prdili, to je šílený. Nakonec se však vrátili k původnímu Stingovu demu, do kterého pouze dohráli svý kytarový a bubnový party. Jo? A nebylo to tak sourodý, jak doposud dělali. No a co se týče obsahu písně, tedy textu, tak tahle ta píseň vypráví o chlapíkovi, který je hluboce zamilovaný do ženy. Se už nemůže odpustit. Největší chyba, co člověk může udělat. No to je jedno, ne. Tak to nemyslím, je to v pořádku. Ale má strach jí svý city otevřeně přiznat. Ano, tady s tím souhlasím. Nemá cenu hned všechno jako vyblít, že jo, že velká láska a tak dále, protože dávat si bacha. Což vytváří takovej v té písni tedy, takovej kontrast, takový možná i melancholický kontrast, jinak velmi energický a takový veselý muzice. Já jsem říkal, že to je veselá písnička. Tak tady je The Police, Every Little Thing She Does Is Magic.

0: pěkně na střídačku a po celý víkend na Rádiu B.
1: No mě to prostě nedá a zase sáhnu po tom skvělém albu kapely Mötley Crüe Dr. Feelgood z roku 1989. A pustím vám skladbu Same of Situations, nebo Situation, to není množné číslo, tedy SOS zkrátka, ano. To je single, který vyšel v roce 1990. Je to píseň o tom, že žena, všechno je to prosím vás o vztazích. Všimněte si, že většina písní od kohokoliv, jo, je furt o nějakých vztazích. Furt je to ta láska, nešťastná láska, furt nějaký tyhle ty. No tak takový je život, nakonec tak jsme byli zrození, že jo, jenom to jako na to upozorňuji. Takže zpátky tedy k tématu. A to jsem se potkal, mám takovýho kamaráda, který ho to potkal a musím říct, že to tady není nic vůbec příjemného. Ten text je, nebo ta píseň je o situaci, kdy žena opustí muže kvůli jiný ženě. Jo? A popisuje takový ten bezmocný pocit chlapa, který v takové situaci nemá jak konkurovat. Jo? To musí být pekelný pocit. Jo? Pekelný. A ono to může být i obráceně. Jo? To zase já neříkám. Tak jo. Tak o tom je tato píseň, poslední píseň od Mötley Crüe, v mém odpoledním programu. Zítra samozřejmě budeme pokračovat. Ještě máme spoustu s Jirkou písní jak od Stinga, tak od Mötley Crüe. Ale tohle je ta poslední dneska večer. Ode mě ještě pak si zahrám takovou zvláštní píseň od Stinga a tím se s vámi rozloučím. V každém případě Mötley Crüe, Same of Situations.

0: Objevil se Adam. Žil doslova v ráji. Měl dost místa a jídla vrchovatě. Rostl a bylo na něm vidět, že opravdu nestrádá. Když nastal čas, uvedl jsem ho do hlubokého spánku. Vyjmul mu žebro a výsledek?
1: Boží, doslova boží. Takový Eva neumí.
2: Nejen žebra, ale i klobásy, ryby, sýry, vepřové, kuřecí, čerstvé, voňavé, vyuzené. Také to cítíte. Už brzy to může být i váš příběh. Až uslyšíte na mýtu stoupat dým, volejte do studia a vyhrajte z brusu novou udírnu Kaiser. Máme pro vás Kaiserovi 30 a dokonce i jednu pořádnou 100. Tak buďte ve středu. Udíme už od pondělí. Na Rádiu B.
3: Schořela ti udírna? Nevadí.
4: Zajdi na udírny.cz.
3: Objednej si novou, pořádnou, nerezovou s 5letou zárukou od Kaisera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz

0: neřízených střel v jednom víkendu. Sting a Mötley Crüe na Radio B.
1: Pozoruji, že v posledních letech se Sting jakoby vrací částečně tedy k těm svým jazzovým kořenům a nahrává skladby, které právě jsou spíše jazzovější. Je to i případ skladby, která se jmenuje In the Wee Small Hours of the Morning z roku 2021, kde s ním hraje i Chris Botti, výborný trumpetista. Tohle skladbou se s váma rozloučím, za chviličku už Radek a rocková pípa, no a já, tedy Dan Kohout, se na vás budu těšit zase zítra od 2 hodin odpoledne. Hezký večer, mějte.

0: Radio Beat. Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
1: Aplikujte si Radio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
2: Aplikace Radio Beat je v Apple Store i Google Play.
3: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
1: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
4: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Když byl ještě malý chlapec,
1: nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro Popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
7: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 plus 5.
8: 11.
7: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
1: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo
9: 11.
1: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v pondělí po 11. večer na Beatu.
10: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na Rádiu Beat.
11: Od mikrofonu Rádia Beat vám klidný večer a nerušený poslech dalšího vydání rokové pípy přeje Radek Lajtl. Jako každý sobotní večer i dnes nás čekají 4 hodiny, které si můžete naplnit tou nejlepší muzikou podle vašeho přání. SMSky s tím, co byste si dneska večer rádi poslechli, mi posílejte na číslo 720 001 222 anebo to můžete všechno sepsat a poslat mailem na adresu studio@radiobeat.cz. Další možnost je linka sem do

0: Odmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: A protože dáma má přednost, pokud tedy nepřijíždí povedlejší, tak první dnešní přání splním bíťačce Ivě ze Zlína. I když spíš než Iva, ona je to taková Jára Cimrmanová, protože nám pravidelně posílá nejenom svoje básničky, ale i krásné fotky z různých zajímavých míst. A hlavně, a to by pánové byťáci asi ocenili nejvíc, tahle dáma se velice dobře vyzná v pivu a samozřejmě taky v muzice. A právě na dnešek si Iva na úvod rockové pípy vybrala kapelu Journey a jejich velký hit Don't Stop Believin'. Takže i dneska pokračujeme v tom nostalgickém trendu a zase se vrátíme o nějakých 40 let nazpátek, abychom si připomněli tuhle muziku a musím říct, že skvělou muziku té doby.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj, tady Petr Radku. Zdravím Rádio Beat a všechny beatáky. Chtěl bych poslat do Turecka jednu krásnou českou písničku od Krausberry, je tu Vyber sám. A je to pro Míšu, Gabinu, Lišku, Šímu, Ondry. Ahoj, zdravím.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj, Radku. Chtěla bych prosím nechat zahrát písničku od Judas Priest Breaking the Law pro svého čtyřletého syna, vzhledem k tomu, že měl minulou neděli svátek.
3: No tak to musíme samozřejmě zahrát a dodatečně tedy přeju k tomu svátku všechno nejlepší a posíláme ještě ten malý dárek, který si určitě malej rád vybere.
2: Jo, určitě on miluje od začátku, jako od toho, co začal poslouchat, tak tohle jede pořád u nás.
3: Tak to je skvělý. A vás tedy jako rodiče, myslím, mám zařazený do té kategorie nejvěrnější fanoušci Iron Maiden. Pokud se nepletu.
2: To je pravda, ano, to je pravda.
3: Takže malej se jako malinko odklonil, ale zase ne tak úplně daleko.
2: Jo, tak on poslouchá s náma i Iron Maiden, vlastně starší Honzík si minulej tedy nechal zahrát Manover, no. Že jo?
3: Jo, tak hezky, hezky to máte doma rozložený, no.
2: Jo.
3: Tak obě dvě býťata už kráčejí v těch správných stopách, to je dobře.
2: Jo, mají dobrý vkus, myslím.
3: No, tak mají taky doma správný vzory, že jo? Dobře, takže Jonášovi teda teď posílám jako dodatečný dárek svátku Judas Priest, takže díky, měj se hezky a hezký večer.
2: Děkuju taky, měj se, ahoj.
3: Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Beatáci, jedna moje kamarádka má teď zdravotní problémy, dostává chemošku a k tomu jsem jí ještě přidal Fénixovi slzy, které už léta vyrábím, ale stejně bych to ještě rád podpořil nějakou muzikou, kterou má ráda, takže jestli je to možné, zahraj prosím pro Veroniku skladbu My Friends od Red Hot Chili Peppers. Děkuji moc, podepsán Beaták Dandy. No, říká se, že ticho léčí, ale Big Beat uzdravuje, tak tedy Veronice teď posílá muziku, kterou pro ní Dandy vybral a doufám, že to v tomhle případě zafunguje na 100%.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, tady Radim.
2: Ahoj, Radime. Jaké máš přání?
1: Hele, já bych chtěl zahrát od Martina Kučaje písničku Jedna malá holka.
2: No, tak to si mě docela překvapil, protože to je věc, kterou už jsem strašně dlouho neslyšel.
1: No, já jsem na tom stejně, takže no, proto.
2: A on to vlastně býval v těch 90. veliký hit.
1: Ano, veliký hit a s krásným videoklipem. Ten se mi teda moc líbí do dneška, i si ho strašně rád pustím na YouTube. A vlastně já jsem na tu písničku hele přišel, takže já si občas třeba na Spotify dám nějaký 90. a takhle. A najednou mi to vletělo do sluchátek a říkám si, tyjo, teď já jsem to strašně dlouho neslyšel, to by se do beatu hodilo.
2: No, hodilo, ale to si mi fakt udělal radost, protože já jsem jí měl hrozně rád tu písničku. A vlastně málo kdo už pamatuje jméno Martin Kučaj. To je syn Marie Rotrový.
1: Přesně tak, no já jsem to nevěděl a zjistil jsem si to až teď, no vlastně, dost mě to překvapilo. A taky jsem vlastně zjistil, že on dneska žije v Kanadě a tam skládá nějaký jingly a takhle. Takže asi v Čechách nevystupuje a proto ta písnička i zmizela, že jo? Protože ji nikdo nehraje naživo.
2: To je možná jeden z těch důvodů, ale máme tady rokovou pípu a máme vnímavé a věrné posluchače, takže díky tobě, Radime, si můžeme tuhle písničku zase po letech připomenout. A jak říkám, fakt si mi udělal radost, protože to byla moje oblíbená věc.
1: Tak to mě těší a já se na ní taky těším, až ji uslyším.
2: Tak pokud by třeba někdo ji slyšel teď prvně, tak jenom připomínáme, to je Martin Kučaj, hudebník, který žije v současné době v Kanadě, už tady nepůsobí. Jeho maminka Marie Rotrová za to tady působí do dneška, skvělá zpěvačka, takže zřejmě ten talent asi chytil po mamince. A kapela, myslím, že se jmenovala Proud, že jo?
1: Martin? Ano, Proud to byl.
2: Jo, Martin Kučaj.
1: A myslím, že tam hrál bráchou, který se jmenoval Vítek Kučaj.
2: Takže jenom, aby jsme posluchačům přiblížili, co vlastně teď uslyší, takže Martin Kučaj, Proud a písnička Jedna malá holka. Radíme, díky moc, to je fakt hezký tip tohle a
1: děkuju,
2: jsem rád, že jsi se ozval, rád si to poslechnu.
1: Jo, já taky moc rád, děkuju.
2: Tak jo, měj se hezky, díky, ahoj.
1: Jasně, ahoj. Jedna

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: O jednu z kapel, kterou zase tak často v rockové pípě nehrajeme, si napsali naši věrní posluchači David a Eva z Pardubic. A v tomhle případě se jedná o holandskou kapelu Epica. Takže krásná zrska Simona Simons teď zase zazní po delší době v rockové pípě a bude to konkrétně tedy skladba Cross the Divide, kterou si David s Evou vybrali. Takže Epiku teď posílám do Pardubic a taky všem fanouškům holandského symfonického rocku.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Vnějové Elice, já bych chtěla zahrát něco od Vysočího zámku, od Vysáčů. A byla by to kterákoliv písnička, protože jsou všichni dobrý.
3: Dobře, no? Tak jestli necháte výběr na mě, tak snad vyberu něco, co se vám bude líbit.
2: Jasně.
3: Jo, dáme Vysáče a komu bychom to věnovali?
2: Všem.
3: Dobře, dáme to všem býťákům, hlavně tedy těm, kteří mají Vysáče rádi a kteří si zase na ně třeba, no, neříkám zapaří, ale kterým to třeba jenom zvedne náladu, tak.
2: No jistě.
3: Alice, děkuju za tenhle tip, mějte se krásně a přeju hezký večer.
2: Taky,
3: naschle. Naschledanou.

0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, já tě srdečně zdravím. Tady Alča z Mohelnice.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak prosím, byl bys tak hodný a mohl bys mě zahrát písničku od Jura Hip. Vrať se ke mně.
2: Jo, come back to me. Určitě, určitě, to víš, že jo?
1: Jo, co by to?
2: No, pro tebe Alčo všechno. Pro koho to budeme chtít, nebo komu bychom to poslali?
1: Poslali bychom to tobě, mně a mému příteli Honzíkovi.
2: Takhle
1: a všem
2: byťákům. Tak, a všem byťákům. Tak, nebudeme soukromničit, pošleme to všem.
1: Ano.
2: Takže pozdraví Honzíka. Já tě tam samozřejmě rád zahraju Come Back to Me.
1: Ano.
2: Není to nic jako, že Honza by někam utíkal a že mu chceš tuhle skladbu věnovat.
1: Ne, to vůbec nehrozí a já taky ne.
2: Ne, to by si asi netrouf od tebe utéct.
1: Ne, on na to jako nemá povahu.
2: Třeba je nás víc takovej.
1: Ty taky.
2: Já už taky někam neutíkám. Já jsem našel tu pravou a někam už nechci. Tak,
1: ano,
2: dobře.
1: Já taky ne.
2: Dobře, dáme si Juriáše, vrať se ke mně, ale vracet se nemusíme, my už jsme ty pravý našli. Takže,
1: tak si měj krásně.
2: Ty taky, Alčo. Díky. Tak užij si krásný večer a zdravím na Hanou. Mějte se tam s Honzou pěkně. Ahoj.
1: Dobře, ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, prosím, zahrajte nám Aleše k naší večerní rodinné pohodě. Snad mají takový hezký večer jako my i ostatní posluchači. Všechny vás zdraví Verča z Havlíčkova Brodu. No tak určitě, já věřím, že ta správná pohoda je všude, protože dnešek byl jak z reklamy na podzim a určitě ho taky všichni býťáci využili k tomu, aby vyrazili někam ven, ať už pěšky, na kole nebo na motorce, no a všichni si to doufám užili a nebo ještě užívají. Takže ať už jste kdekoliv, věřím, že ta správná pohoda je i u vás, nejenom tedy v Havlbrodu. A tady je ten Aleš.

0: ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj!
2: Ahoj!
1: Ahoj!
2: Ahoj! My chceme pustit, táto říkej, Frank Zappa, Joe's Garage, nejde ku Karlových Varů. Ahoj! A chceme všem poslat tu nejlepší muziku a ten nejlepší vibe na to, ať se mají skvěle a poslat dál prostě tu pozitivní atmosféru, kterou tady máme.
3: No tak to je skvělý, to je úplně, no, úplně cítit, jak to od vás jde, no.
2: No je to tady plný.
3: No tak západní Čechy, tam to žije vždycky,
2: jo,
3: že?
2: Jo, hele, nejde ku Karlových Varů, jsme tady v baráčku a milujeme svět.
3: No, skvělý, takže dáme Franka Zappu, já děkuju tady za vaši pozitivní energii, která doufám se přenese na všechny býťáky. Přeju vám krásný večer, díky za tenhle tip na takovouhle skvělou muziku a doufám, že ta dobrá nálada a ten vibe, jak tomu říkáte teď vy mladí, takže vás neopustí hodně dlouho tedy.
2: Aj my starý, aj mladý,
3: tak, přesně.
2: Mějte se krásně,
1: jo, děkujem.
2: A zdravíme celou republiku a mějte se krásně.
3: I vy v Nejtku. Tak jo, hele, díky,
2: ahoj.
3: Mějte se, ahoj.
4: Nejtek.

0: get so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na Rádiu B.
2: Druhou hodinu rokové pípy zahájíme s kapelou Pink Floyd, ale ještě předtím bych rád připomněl, hlavně tedy těm býťákům, kteří třeba do našeho výčepu dorazili díky krásnému počasí až teď, že tipy a nápady na vaše oblíbené kapely mi můžete až do 23. hodiny posílat přes SMS bránu 720 001 222 anebo volat na linku 210 32 33 34. Pohodový večer s tou nejlepší muzikou vám přeje Radek Lajtl.

0: Odníráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dnes slaví svůj svátek náš věrný posluchač, kamioňák Bobeš. A jeho kamarádi a kamarádky, sousedé a sousedky by mu rádi poslali prostřednictvím rockové pípy malý dárek. A to Bobešovu oblíbenou kapelu Loverboy. Takže já tenhle dáreček teď pomalu balím a posílám s přáním všeho nejlepšího, Bobeši hodně zdraví, štěstí a hlavně hodně radosti a taky šťastně ujetých, ale co ujetých, hlavně dobře zaplacených kilometrů s kamionem. Měj se fajn a užij si svůj večer.

0: ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Na zdravotku, já tě zdravím, tady Zdeněk Hradce.
2: Ahoj, ahoj.
1: Chtěl bych, říkám si, když je dneska tak krásně, všichni budou grilovat, opékat, ta slunice ještě chvilku a to, všichni jsou šťastní a happy, tak bych dal něco morbidní, hrál bych nějakou takovou písničku, která trošku schladí to nadšení. Mám tam nějaký Ethic Demons, miluju, a chtěl bych od nich ten plamen věčného poznání. To je taková depresivní písnička o tom, že všechno, co nás čeká, všechno, to půjde všechno do kopru, řekněme, jo?
2: No tak všechno no, snad tak úplně ne, to zase bychom byli jako moc velký pesimistí, nicméně.
1: No ale jako ono to končí tím, jako, že ty, co přežijou tu apokalypsu, tak zvednou nový řád, jako jo, ano. Ale celý ten začátek je takový, že jsem si říkal, že to je hodně morbidně jako depresivní.
2: No, jo, to mi připomíná Vstanou noví bojovníci, to už jsme někde slyšeli. Jo.
1: Tak jestli to můžeš zahrát všem, co poslouchají, ví teďko, všichni, co dneska grillujou, i všem těm, co dneska byli z práce jako já, že jo, tak abych si trošku ukecal, že jsem dneska podal nějaký výkony.
2: No dobře, tak pošleme to všem. Já jenom připomenu Ethic Demons, to jsou vlastně jako ty fejkový Iron Maiden, který jsme.
1: No, abych je nenazýval jako, no, že to jsou fejkový, no tak prostě on má stejný hlas ten Almeida, no, takže jako nesnaží se to nějak karikovat a já si myslím, že jako je to dobrá kapela, no.
2: Určitě. No vlastně ty si je tady objevil zhruba před rokem a pár býťáků už se jako docela chytlo, psali si o ně a vůbec jako chtěli vědět zase něco dál o té kapele, takže pomalu tady můžeme šířit tohle jméno a třeba nakonec je uvidíme někde i naživo.
1: Tak fajn, tak všichni pozdravuju, ať se daří.
2: Zdenku, díky moc, měj se hezky. Ahoj. A pokud jsi ještě v práci, tak ať ti to utíká a snad tě tahle muzika aspoň trošku
1: končím,
2: zvedne náladu.
1: Už jedu, už tady končím.
2: Už končíš, tak šťastnou cestu domů.
1: Ahoj.
2: Tak ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
2: Tady Pavel, starý rocker z Brna. Rád bych si poslechl Odysseu.
3: No tak to tě rád splním, samozřejmě.
2: A to spálenou.
3: To je vyloženě taková letní písnička a ona se vlastně hodí i k dnešku, protože dneska bylo počasí, které opravdu ještě to léto připomínalo, tak
2: jasný.
3: Stylově tedy dáme spálenou. Tak a pro koho bysme to zahráli, nebo komu bys to chtěl věnovat?
2: Mé přítelkyni Váně a všichni, kdo mě znají z Brna.
3: Pošleme tedy Odysseu, písnička spálená. Připomeneme si jednak tuhle starou Big Beatovou legendu, no a jednak, jak jsem říkal, takové ty hezké letní dny, které bohužel už asi letos moc jich nebude, ale to nevadí, připomenout si je můžem. Dobře, tak hele, Pavle, díky za tenhle tip, měj se hezky, přeju hezký večer.
2: Já ti děkuju a měj se hezky a pozdravuju všechny býťáky.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Teď bych chtěl poděkovat Beťákovi Oldovi z České Lípy, který mě upozornil na to, že pozítří to bude už 16 let ode dne, kdy souhrou nešťastných okolností navždy umlkl jeden z nejvýraznějších hlasů rokové historie. 5. října před 16 lety totiž zemřel v Nevadě během výletu na motorce frontman švýcarský Gotthard Steve Lee, v té době asi opravdu jeden z nejlepších rockových zpěváků. Jako vzpomínku na tohoto výjimečného a všestranného muzikanta jsem teď na přání Beťáka Oldy vybral jednu starší nahrávku z alba Home Run a posílá mi tedy nejen do České Lípy, ale i všem dalším fanouškům Gotthard, kteří také na Steva vzpomínají. A hlavně těm dvěma největším, které znám, což jsou Miloš Novotný, mimochodem také skvělý zpěvák a muzikant, a rocková fotografka a publicistka Magda Šotolová. Tímto tedy oba dva zdravím a Steve Lee a staré Gotthard si teď dáme v písni Come Along.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, mohl bys nám zahrát pro mě a pro Kamču do Hradce Králové od skupiny Creedence Clearwater Revival Vols Dubstep Rain. Děkuju, ahoj.

0: ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý den, tady věrný posluchač Šimon Fabián. Rád bych, abyste nám zahrál písničku Should I Stay or Should I Go od The Clash.
2: To by šlo, to jsme dlouho nehráli, klidně, nebo rád ji zařadím, tak?
1: Moc krát děkuju.
2: Není zač, to jsme se rychle domluvili. Fajn, tak jo. Tak se mějte hezky, přeju hezký večer a užijte si ho.
1: Jo, mám taky, pozdravujte v rádiu.
2: Jo, vyřídím, děkuju.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Zdravím pana Výčepního a prosím o zahrání Kiss, píseň Love Gun. Dneska totiž máme sraz ze školy po 50 letech a tohle je přesně ta muzika, kterou jsme tenkrát poslouchali. Moc díky, býťák Pepa. No tak na oživení vzpomínek na krásná mladá léta teď Pepovi posílám ty kysáky a přeju, ať se sraz vydaří a hlavně, ať se ještě všichni poznáte.

0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, nemohl bys prosím zahrát jedné úžasné slečně? Jmenuje se Andělka a místo toho, aby si užívala života, tak má spíš permanentku do nemocnic. Chtěl bych pro ně písničku Bonsoir Mademoiselle Paris od Olympiku. Určitě jí udělá radost a dodá tu sílu, kterou bude potřebovat. Myslím na ni a věřím, že to nakonec všechno zvládne a bude mít už jenom úsměv na své krásné tváři. Nikdy ji neopustím. Díky moc, Vojta. No tak já Andělce a samozřejmě i Vojtovi držím palce a věřím, že to všechno nakonec dobře dopadne. A jestli to zatím nedopadlo dobře, tak to znamená, že ještě není konec.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, tady Beaťák Vláďa. Rád bych se připojil k vašim výletům do osmdesátek a poprosil bych tě o moji oblíbenou kapelu Kansas, ale s podmínkou, že to bude něco jiného než ty dvě hitovky, které hrajete pořád, tedy Dust in the Wind anebo Carry on a Wayward Son. Věřím, že v jejich diskografii najdeš i něco jiného, co potěší nejenom mě, ale i všechny ostatní milovníky toho pompézního osmdesátkového roku. Díky moc a přeju všem hezký večer, Vláďa. Tak já doufám, že jsem našel tu správnou skladbu, která potěší nejenom Beaťáka Vláďu, ale i všechny ostatní fanoušky toho AOR stylu nebo pompézního roku, jak se mu kdysi říkalo. A právě Kansas byli jeho hlavní představitelé. Takže Vláďovi a všem ostatním fanouškům teď posílám píseň All I Wanted a kapelu Kansas.

0: Stis a ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj, tady Filip z Věže.
2: Ahoj.
1: Volám to Rokový pípy.
2: Ano, přesně tak.
1: Ahoj, hele, měl bych na to malou prozbu. Je to takový speciální požadavek. Já bych to již tak zavolal až příští týden, ale já nebudu u zona u rádia, tak to zkouším teďka. Prosím tě, mohl by si zahrát jednu ze dvou skladeb, kterou ti tady nabídnu od jistý kapely? Výběr nechám na tobě, ale já ti jen řeknu, od koho to bude a ty pak vybereš, co tam pustíš, jo?
2: Tak dobře.
1: Můžeš to tak udělat?
2: Jo, tak takže, zkus.
1: Tak hele, je to od Traktorů a buď to zahraješ klasickou, starou, známou, dobrou Defenestraci, anebo novodobý a skvělý Sirény. Volbu nechám na tobě.
2: Dobře.
1: Defenestrace je z alba Alcatraz a Sirény jsou z novýho alba Jungle 2021. Takže jedno z toho tam něco pust. Je mi jedno, jestli to bude Defenestrace nebo Sirény, ale jedno z toho tam pust. Děkuji ti moc krát a užij si večer. A všichni býtáci, ať si to taky užijou.
2: Tak jo, tak díky, ahoj, dáme ty Sirény teda, jo?

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj Radku, zahraj mi prosím irskou kapelu The Ramjacks a jejich song An Irish Pub Song. Výborně se to hodí k dobrému pivu a Irové to pivo fakt umí. Věnoval bych tenhle song všem, co si rádi dají sklenici něčeho dobře vychlazeného. Díky, Aleš, a přeji všem krásný večer. Přesně tak. Aleš má pravdu, tohle podepisuji v plném rozsahu a ještě bych snad dodal, že tohle je přesně ten typ muziky, po kterém opravdu dostanete chuť něčeho dobrého se napít.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Zdrav Radku, šaman z Libišan.
2: A nazdar šamané, tak co to bude od Iron Maiden dneska?
1: Ale dneska uděláme změnu, dal bych si Arakain.
2: No, teď jsi mi úplně překvapil, ale dobře, tak...
1: Zdravím, já rád.
2: Rád překvapuješ. Dobře, tak dáme Arakain. A co jsi vybral od nich?
1: Dal bych si od nich klasiku M jako metal.
2: Stará dobrá klasika, přesně tak. Tak jo, už jdu do archivu, zalovím hodně hluboko a dáme tedy M jako metal. Tak jo, hele, díky za tenhle výběr, měj se hezky a přeju hezký večer.
1: Díky, díky taky, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na rádiu Beat.
1: Do začátku druhé půlky dnešní rockové pípy jsem si vybral staré dobré Stony, ale kdo bude ten další, o tom už zase rozhodnete vy sami, takže pište a volejte, ať máme čím naplnit další dvě hodiny rockové pípy. Klidný večer a ničím nerušený poslech vám přeje Radek Lajtl.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Čau Radku, tady Tom z Brna.
2: Ahoj Tome, tak ahoj. Předpokládám, že Iron Maiden to budou dneska.
1: Jo, pokud si někdo neobjednal.
2: Seš první. Představ si, že volal šaman a nechtěl slyšet Iron Maiden.

0: archivu dáme Journeymana.
1: A... Samozřejmě pro všechny fanoušky Iron Maiden.
0: Tak, teď jsem chtěl říct, že začneš jmenovat, to znamená Jirka s Alčou a další a další. Tak.
1: No a samozřejmě pro všechny byťáky, pro všechny, pro vás do studia a i pro tebe, každou sobotu je to naprostá bitka, nemže?
0: Děkuju. Tak Tome, hele, díky za tenhle výběr. Si myslím, že to je věc, která není tak, jak jsi říkal, není frekventovaná, ale potěší. A přeju ti hezký večer, měj se fajn a zase třeba příští týden se těším, až zavoláš.
1: Tak jo.
0: Díky, ahoj.
1: Ahoj.

0: ten výčepník. Roková pípa Rádia B.
1: Dobrý večer, ahoj Petr.
2: Ahoj Petře.
1: Měl bych hudební přání.
2: Ano, povídej.
1: Jestli by šlo nějaký doken.
2: Tak my tady tako, občas uděláme výlet do osmdesátek, ale zrovna jo. U tuhle kapelu si nikdo už strašně dlouho nenapsal. Tak seš první, nebo zavolal.
1: Jo.
2: A já myslím, že tady určitě od nich něco najdu.
1: Může být cokoliv.
2: Jo, jdu se podívat do archivu a myslím, že jo. Tam něco z těch osmdesátek určitě budeme mít.
1: Dobře, no.
2: Ty jo, jak jsi vzpomněl vlastně na takovouhle starou kapelu?
1: No, já jsem se přehraboval v CDčkách a našel jsem je.
2: No, tak já se tady jdu taky přehrabovat a doufám, že najdu taky. Jo, no, určitě uvidíme. Tam máme něco od nich dáme.
1: Jo, tak děkuju moc. Dobrý. A hezký večer.
2: Jo, díky, tobě taky. Ahoj.
1: Taky díky, ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Zdar Víčepáku. Zdraví tě na Ninek. Moc děkuju za minulý vzkaz. A jestli bych mohl poprosit, tak dneska má naše vnučka 3 roky. A my už tady teďko dětkové a babky sedíme. Tak jestli by šlo citron, už couvám. Díky moc a mějte se hezky všichni býťáci. Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ale Radek je tam. A dobrý večer, tady Karel. Zdravím rádiu Beat a hlavně Radka.
2: No, Karle, buď zdrav, ahoj. No, já už jsem si zrovna říkal, tyjo, nezavolá, nenapíše, co
1: ne,
2: je tak asi
1: no,
2: s tebou.
1: Ne, no, my jsme se vrátili, teďko jsme zazimovali Ausbord, karavany, všechno, Orlík je pase a teď začíná rádio Beat.
2: Ano, začíná sezona Roberta Plenta, bych řekl.
1: No, ale já vím, no, ale hrozně rád tě slyším.
2: No, Karle, já tebe taky. Já jsem si tady ty palmy schovával, říkal jsem si, nikomu to nepustím, počkáme, až zavolá Karel s růženkou.
1: No a teda, ale to jsi hodnej kluk.
2: Jo, to jsi jediný, kdo to říká, ale děkuju.
1: Ne, opravdu. Hrozně rád tě slyším, růženka taky.
2: No, já jsem rád, že jste zase zpátky a že si budeme, že si budeme volat, no, tak jo.
1: No to ví, že nás budeš mít na krku.
2: Na uchu. Dobrý, no, tak jasně. Jo, hele, tak mám tady skovaný palmy Roberta Plenta, už je tam dávám, protože
1: bezvadný.
2: Už zase na ně došlo, volali jste si o ně, tak já máte je tam, jo?
1: Jo, děkujeme a hlavně zdravíčko.
2: No, vám taky, to víš, že jo.
1: No, děkujeme, taky.
2: Tak se mějte. Ahoj, pozdravuj Růženku a hezký večer.
1: Teď tady jedou vysáči, ty jsou taky dobrý.
2: Bodeď.
1: Ale tohle to nemá chybu, ta naše.
2: Ta vaše
1: jo,
2: ne.
1: Děkujeme.
2: Ahoj.
1: Jo, ahoj Radku.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, tady Pavel.
2: Ahoj, Pavle.
1: Tam je Omegu, Gingy Hajulány.
2: Jo, vím, co myslíš. Ano, tuhle věc bychom mohli dát. Dlouho už jsme ji nehráli. Je sice už ohraná, notoricky známá, řekneme. Ale no. Nevadí, dáme ji klidně znova. Někomu třeba udělá radost. Jo. Zrovna tobě určitě.
1: No určitě mě, dceři, partnerce, hlíbušce, určitě.
2: Tak dobře, takže vám všem, který jste teď jmenoval, tak... pro ty tady zahraju. Radši to řekni ty, já.
1: Gyöngyö Hajulány.
2: Gyöngyö Hajulány, tak, dobře.
1: Jo.
2: Já umím maďarsky akorát igen.
1: Já maďarsky neumím taky, já vím, že se tak čte nějak. Jako...
2: Jo, ale řekli jsme to dobře.
1: Řekl jsem to maďarsky, no.
2: Tak jo, takže díky za tenhle tip, posíláme tedy Omegu, mějte se fajn a užijte
1: Ahoj.
2: Si hezký večer. Ahoj.
1: Jo, díky moc, čau.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, tady Petr ze Starého Rýši u Pardubicku, já tě zdravím.
2: Já tě taky zdravím, Petře. Tak povídej, co jste si vybrali dneska?
1: Já poprosím kapelu Ghost.
2: Výborně, skvělá volba.
1: Výběr nechám na tobě.
2: Ano, děkuji.
1: Pro Jardu, pro Julka a pro všechny ty hujerovi, který znám, nebudeme jmenovat, to bychom tady byli dlouho, a hlavně taky pro tebe, že tě každou sobotu rád slyším.
2: Ano, děkuji.
1: Protože to je vynikající a těším se zase na příští sobotu, až se uslyšíme.
2: Za 14 dní. Já si teď dávám pauzu, budu se flákat někde v Toskánsku.
1: Tak to je perfektní. A si to tam užij.
2: No, doufám, že si to užiju, ano.
1: A odpočni si. Dobrá, tak jo. A pak, až se vrátíš, tak ti zase zavolám samozřejmě. A příští sobotu budu volat také.
2: Tak ano. A opět moudře pohovoříme, ano.
1: Určitě. Moc krát ti děkuju.
2: Já ti taky děkuju za výběr muziky, protože Ghost, ty mi vždycky udělají radost.
1: Tak jo.
2: Pánové, mějte se. Hezký večer. Ahoj.
1: Děkujeme.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer.
3: Ano, ano, jaké máte přání?
2: No, chtěl bych si nechat zahrát písničku z rokový pípy.
3: Kterou?
2: Šaman od Kabát.
3: Tu bychom mohli dát, ostatně Kabát jsme ještě dneska nehráli, určitě rádi zařadíme. Chcete to někomu věnovat, nebo necháte si ji pro sebe?
2: Ne, chtěl bych to věnovat mý bývalý manželce, která před dvěma roky umřela.
3: Dobře, pošleme jí to tedy tam nahoru.
2: Tam nahoru, na nebesa.
3: Díky za zavolání, mějte se a hezký večer.
2: Vám taky.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, to Sklenicí. Já bych mě chtěla nechat zahrát svýmu manželovi, svýmu milovanému manželovi, který ho strašně moc miluju. Chtěli bychom mu nechat zahrát dneska k jeho 57. narozeninám. Sedí tady s náma u ohníčku sousedí, takže to samozřejmě i od něj. Chtěli bychom nechat zahrát písničku od Deep Purple, Fool. Hlavně by jsem teda chtěla, aby všechno dopadlo dobře, aby si manžel brzo uzdravil a mohl tady s náma být co nejdýl.
2: Tak já samozřejmě držím palce, doufám, že všechno dobře dopadne a pokud vám aspoň můžu třeba takhle na dálku zvednout náladu jeho oblíbenou muzikou, tak pošleme Deep Purple a Fools a držím palce, ať všechno dobře dopadne.
1: Děkujeme moc krát a posíláme to teda i všem, kteří mají nějaké trápení, ať to zvládnou, protože rádio Beat je skvělý. Děkujeme, že jste tady pro nás.
2: Není zač, mějte se hezky, aspoň tedy v rámci možností přeju hezký večer a zakončíme to trochu optimisticky, určitě to dobře dopadne.
1: Samozřejmě, věříme tomu. Děkuju moc krát a přeju krásný večer všem. Naschledanou.

0: Odmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak a na závěr téhle hodiny se podívám na vaše psané zprávy a vyberu si jednu z nich, třeba tadyhletu. Zahrajte prosím Pištovi písničku buď od Motorhead, anebo od Ozzyho. Moc děkujeme a zdravíme všechny holky sboru. No teď mi napadlo, když mi dali na výběr písničku buď od Motorhead nebo od Ozzyho, tak tady se vyloženě nabízí spojit to zase všechno dohromady, udělat takové dva v jednom a co kdybychom jim poslali Hellraiser, protože tam zpívá jak Lemmy Kilmister, tak Ozzy. Takže zabijeme dvě mouchy jednou ranou, pošleme dva zpěváky v jedné písni a holky sboru budou mít určitě radost, stejně jako Pišta.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na Rádiu Beat.
1: Do konce dnešní rokové pípy už sice zbývá jenom jedna hodina, ale i v ní máte pořád ještě možnost si napsat nebo zavolat o muziku, kterou byste si ještě právě v té poslední hodině chtěli poslechnout. Stačí svůj tip poslat na SMS bránu 720 001 222 anebo volat na to známé číslo 210 32 33 34. Klidný závěr večera a nerušený poslech i té poslední várky z rokové pípy vám přeje Radek Lajtl.

0: a ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, Radku, tady Pepa Maiden Brdy.
2: Nazdár, Pepo, ahoj, ahoj.
1: Ahoj. Hele, tak prosím tě, a to je, nechali bychom Maidenama tentokrát spát a dali bychom nejlepší kanadskou trashovou kapelu Annihilator.
2: No.
1: To je na to?
2: Já na to určitě, to víš, že jo. Tak to je kapela, kterou, no já nepamatuju, že bychom od nich něco pouštěli.
1: A prosím tě, mají super baládu, to je Phoenix Rising, to je taky, jestli by to bylo možný.
2: No, nádherná věc, Phoenix Rising, to víš, že jo. To je možná už více jak 30 let starý, ale nádherná věc. Takže tu bychom dneska, tu bychom mohli vybrat. To máš pravdu, no.
1: Dobrý. Hele, a věnoval bych to všem býťákům. A potom na druhou stranu, já to tady poslouchám z pravé strany rádio a mám obraz ve zvuku, tu naši repre, takže bych to i poslal tebe jako bojovnost pro ně, to, aby to nedopadlo jako ten debakl Chorvatů s Anglií dneska.
2: No, to bylo vraždění nevinátek, ty jo.
1: Přesně, takže doufám, že naši podají aspoň statečný výkon a nedopadne to ještě hůř.
2: No, budeme jim držet palce.
1: Dobře. Přesně tak.
2: Takže hrajeme pro všechny fanoušky muziky, pro všechny fanoušky fotbalu a dáme tam Phoenix Rising, tuhle krásnou pomalou věc od Jeffa Waterse a Annihilator.
1: Přesně tak a díky moc.
2: Není zač a já děkuju za tenhle tip, udělal si mi radost, zase si poslechnu parádní muziku po letech.
1: Super,
2: a doufám tedy, že všichni býťáci se mnou, tak? Pepo, měj se hezky, hezký
1: taky
2: večer.
1: Taky příjemný večer.
2: Ahoj.
1: Čau.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj, Radku. Poprosil bych tě, doufám, že jako krajan budu vyslyšen, pro všechny býťáky, samozřejmě i pro tebe, písničku od Davida Bowieho Heroes. Moc děkuju, Kamil z Velkoobce z Kočice. Zdravím, ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, my jsme málem zapomněli. Nemohl by si Jíře, která má v pondělí narozeniny, zahrát písničku od Krausberry Poselství štěstí? Moc děkujeme a jinak štěstí přejeme všem, co poslouchají. Hezký večer. Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Haló, haló, haló, ano, ucho přiloženo, povídejte.
2: Ahoj, ahoj, tady Vláďa z Chomutova, čau, rádio Beat.
1: Ahoj, zdravím Chomutov.
3: Ahoj, chtěli bychom si zahrát písničku na přání, prosím tě.
1: Kterou jste si vybrali?
3: No, můžem si dovolit Talking Heads, Psycho Killer. Moc krát děkujeme.
2: Super, hele, pro Vláďu a Zdenku a všichni stará PR-ovni.
3: Jo. A pro všechny býťáky, každopádně.
2: Určitě. A hlavně pro vás je super rádio, děkujeme moc za to, že jste.
1: Díky, děkujem za pochvalu.
3: Krásně hrajete, máte krásný zvuk, já mám tady úplně nádherný repráky, krásný stereo, krásně se to poslouchá všechno.
1: No takže parádi. Všechno je jak má být, tak to jsme, to jsme rádi.
2: Přesně být. Jsi člověk na správném místě, úplně luxus, děkujeme ti moc, ať se daří.
1: I vám, pánové, mějte se krásně, užívejte
2: taky,
1: si
2: taky,
1: večer.
2: Děkujeme. Ale díky, čau.
1: Ahoj, ahoj.
2: Ahoj.

0: a ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrej, tady Pepa.
2: Ahoj Pepo.
1: Já bych se chtěl, jestli bych mohl poprosit Vítkovo kvarteto Pražské demo.
2: To je už taková skoro až hymna sobotního večera, tak to tam zařadíme rádi.
1: Vás strašně rád, Rádio Beat, skoro od ráno do večera.
2: Tak to jsme rádi. Dobře, tak Pepo.
1: Děkuju.
2: Za chvilku ho tam máš.
1: Ahoj.
2: Měj se hezky, ahoj.
1: Ty taky, ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Tak teď necháme telefon chvíli odpočívat, chudák zvoní tady už jednou kuse skoro 3 hodiny. Já se podívám na to, co jste mi napsali do mailu. Ahoj Radku, prosím tě, nezahrál bys mým dvěma už ne tak malým klukům Bohemian Rhapsody? Kluci mají tuhle skladbu rádi před spaním, třeba je to otrhne od mobilu. Jsme právě na cestě z Klatov do Prahy, cesta daleká, tak nám prosím tě dej ty Queeny. Díky, Jiří. No tak jestli kluci mají rádi Bohemian Rhapsody před spaním, tak to samozřejmě musíme splnit. V autě Bohemian Rhapsody to vždycky připomíná ten slavný film Wayneův svět, jak tam pařili pěkně, mlátili hlavama, to asi možná nebude váš případ. V každém případě, pokud jste na cestě, tak hlavně dobře dojeďte a já vám tam pošlu ty Queeny, třeba budou mít kluci radost. Mějte se hezky a šťastnou cestu.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: No Pavel, ahoj, jak se máte na Beatu?
2: Máme se úplně skvěle. Máme tady spoustu muziky, pouštíme lidem to, co chtějí, bavíme se u toho, no, co víc ještě přát?
1: Super, tak to byste mohli na základnici i pro nás tady.
2: Jaké máte přání?
1: Jaké máme přání? Sedíme tady s takovou partou lidí, pergole, popijeme, spíme se živáňskou z divočáčka.
2: Hezky mi děláte chutě, ještě chvíli pokračujte a poslím tam si tady klávesnici.
1: A jelikož a poněvadž sedíme v okrouhlici, a jak jistě víš, tak okolo ulice to je místo, odkud pochází Michal Ambrož.
2: No.
1: Takže bychom si dali něco od hudby Praha nebo Jasný páky.
2: Tak nechám výběr na vás.
1: Necháš to na nás, tak asi se dáme marihuanu, kdyby to šlo.
2: Tu bychom si mohli dát, ano, to by bylo hezký zakončení toho večera. Ale my myslíme určitě jinou, než by napadlo
1: přesně
2: každého.
1: Tak,
2: ano. Dobře, takže
1: tak super,
2: jo.
1: Super, jestli nám to tam pustíš, tak budeme rádi.
2: Jo, určitě, takže jo.
1: Tak jo, tak hezký večer na Beatu.
2: I vám. Ano, děkujeme, zdravíme okrouhlici a přeji krásné zakončení večera s marihuanou.
1: No, ještě mada.
2: Tak, ano. Mějte se krásně.
1: Tak jo, ahoj. Díky. Ahoj.

0: a ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Tak teď se ještě vrátím k těm vašim psaným zprávám a vidím, že tady máme jednu, díky které otočíme stylové kormidlo hodně ostře a vydáme se, no, přímo na sever. Prosím o kapelu Amorphis, abych se nezbláznila při dlouhé době doma na neschopence. Chtěla bych to hlavně tedy pro sebe, ale také pro všechny, kteří milují tuhle skvělou finskou kapelu. Díky. Tak, sice podpis Bíťačky chybí, ale to nevadí, tohle přání splním rád. Doma na neschopence, dlouhá doba, no to věřím, že by to chtělo něčím oživit. No a pokud to bude třeba zrovna tahle cesta na sever a udělá radost, tak proč ne? Já jsem od Amorphis vybral písničku Come the Spring. Jaro tedy bude až za půl roku, ale to nevadí. Můžeme si ho přivolat aspoň takhle přes kapelu Amorphis.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
1: Ahoj, tady Mára.
2: Ahoj, Máro.
1: Čau, poprosil bych Gretu Van Fleet.
2: Dobrý výběr, to víš, že jo?
1: A bylo by tam možný zahrát Mountain?
2: Myslíš Mountain of the Sun od nich, určitě, to víš, že jo?
1: A můžu to poslat Like Mu Andy do Bejrutu?
2: No, jestli to tam doletí, tak určitě.
1: Já to myslím, že 100%. Teď se dělo vedle mě spíš.
2: Ahoj, ahoj.
3: Děkujeme.
2: Dobrá, tak jo. No a mimochodem tedy, já si ještě malinko přihřeju polívčičku, jestli můžu. Greta Van Fleet tady bude příští rok prvně naživo, můžeme vidět tuhle skvělou kapelu v O2.
1: No.
2: Takže už takhle dopředu zvu všechny býťáky, kteří mají rádi tuhle muziku a hlavně tuhle skvělou kapelu, tak poprvně uvidíme Gretu naživo.
1: Jo, jasně, uvidíme se to možná dohromady.
2: Je to možný.
1: Plánujeme tam jet.
2: No, tak jo, tak se tam třeba potkáme.
1: Super, tak zdravím všechny byťáky a děkuju za zahrání songu a posílám to všem. Poslouchaj ještě, co řeči udělá jak být a tobě taky.
2: Jo, tak děkuju moc, mějte se hezky a hezký večer.
1: Taky, díky, ahoj.
2: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ještě dřív, než si pustíme závěrečnou skladbu dnešní rockové pípy a tím také splním poslední dnešní přání, chtěl bych vám jako vždy poděkovat za vzornou spolupráci a za to, že vás rocková pípa baví a hlavně, že vybíráte a posíláte mi tipy na vaši oblíbenou muziku. Těším se s vámi na další setkání v našem býťáckém výčepu, tentokrát ale mimořádně až za 14 dní, protože příští sobotu mě tady zastoupí některý z mých kolegů. Na úplný závěr dnešního večera jsem si nechal přání býťáka Luboše, který si napsal o píseň Sound of Silence v podání kapely Disturbed a Milese Kennedyho. A Luboš by tuhle krásnou písničku chtěl věnovat své úžasné ženě Danušce. Takže i tohle přání plním rád a pro dnešek to bude z rockové pípy už opravdu všechno. Dobrou noc a pohodový zbytek víkendu vám přeje Radek Lajtl.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Každá barva zbyla na polích po bitvách. Tančilo se, pilo, když voják sundal zbroj. Malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně. Silou černý hlíny je lepší složit zbraně, ne.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: in the reign of the new world.
1: Radio Beat. Transfuze pro ty, kterým v žilách koluje rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.